0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Music. First.
4: Express FM.

pozadu nezůstala ani naše oblíbená Agáta Hanychová, která svůdně naaranžovala ramínka a pak se svěřila, že už zase není sama. Express FM.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
2: Hudba na prvním místě. Express FM.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
0: Check-in?
1: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Music. First. Express FM.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Music. First.
5: Express FM.

0: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
1: No jasně, s MND to jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
5: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Proč se culíš?
9: Protože budeme krásný.
8: To už přece jsme.
9: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz
2: Express. Music first.

0: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Vyber si ze široké nabídky Direkt Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direkt Auto. A to i v Direkt Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direkt Auto. Konečně férový autobazar. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Rozhodnutí prezidenta Petra Pavla odjet na dovolenou v době, kdy se konají v České republice volby do zastupitelstev měst a obcí do třetiny senátu, skritizovali politici napříč spektrem. Předsedkyně starostů Michála Šebelová to označila za špatný signál voličům. A to navzdory tomu, že v jeho obvodu se do senátu nevolí. Norská policie ukončila pátrání po třech českých rybářích, kteří jsou nezvěstní po zářijové tragické nehodě lodi u souostroví Grip nedaleko Kristiansundu na západním pobřeží Norska. Úřady je považují za mrtvé. Čtvrtého Čecha z plavidla záchranáři nalezli bez známek života. I přes nepříznivý průběh dokázala Karolína Muchová najít cestu k vítězství. Česká hvězda ve třetím kole tisícovky v Pekingu přehrála Rusku Samsonovovou 2-1. O senzaci se v boji o postup do osmifinále postarala Nikola Bartuňková, když vyřadila ve dvou setech světovou dvojku Sabalenkovou a zajistila si na okruhu WTA životní skalp. Zářila také Linda Nosková, která nedala šanci švýcarské tenisce Golubicové. Za to Sara Bejlek po porážce s Japonkou Naomi Osakaovou v turnaji skončila. Dnes nás čeká slunečný den, ale zpočátku většinou oblačno a ráno místy s mlhami. Teploty dnes 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: 7:02, dobré ráno vám všem. Dneska je pondělí 5. října a Elišky mají dneska svátek. Tak děvčata, všechno nejlepší. Hnedka takhle na úvod. Dnes a až do pátku budou zapínat vždy jen jeden mikrofon. Krom tedy úterka, kdy přijde Rabur, a pátek, kdy možná přijde sem k nám Kuba s nějakými podcasty. Tohle nás čeká celý týden. Babu si vzala zaslouženou dovolenou a zdravíme do Egypta. No a z hudby na Expressu Vampire Weekend dáme si taky Olivie Rodrigo nebo Ash a jí Stop the Wedding. Zdraví vás Václav, hezké ráno.
0: Express ráno.
2: Express FM.

Olivia Rodrigo, The Cure na Express FM, je 7 hodin a 10 minut. Nevím, jestli jste to zaznamenali, já myslím, že Glastonbury, tenhle ten festival, je nám tak trošku vzdálen, přeci jenom dostat se tam je velký problém. Když už tam jste, tak je to taky docela, tam je taková, jako, taková bahnitá záležitost. V každém případě v neděli se v podstatě lidé mohli přihlásit o svoje vstupenky. Předcházelo tomu, že se museli trošku zaregistrovat, pak také před vstupem do té fronty vyplnit kapču a poté zadat svoje registrační číslo Glastonbury, a kdo to nestihl do 9.42 a možná ani vlastně ani v tu chvíli ne, tak už měl smůlu, protože 42 minut trvalo, než se vyprodal tenhle ten legendární festival, který letos nechal svoje fanoušky takzvaně vyhladovět, tudíž Glastonbury ve Worthy Farm tam nebylo, ale příští rok už bude. Tak o kom se spekuluje, kdo by tam měl vystoupit, tak ví se, že Madonna ne, ale kdo by měl, tak to je třeba Sam Fender a nebo Harry Styles. Nakolik se vyplní tenhle z ty predikce, to samozřejmě ukáže čas, protože na to si budeme muset počkat. No jinak ještě dřív, nežli na to Glastonbury, než si lidé koupili vstupenky, tak někteří se také pokoušeli o třeba autobusy, protože i to bývá někdy problém, ta doprava, aby to tam fungovalo, tak ta byla do půl hodiny vyprodaná. I tohle prostě je Glastonbury. Zaplať pámu za naše domácí festivaly, které pomalu, ale jistě také vlastně odhalují svoje první jména. 7 hodina 11 minut na Expressu, pokračujeme dál s hudbou. Tohle je Ash, Stop the Wedding.

0: Relax.
1: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní vířivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Vířivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
7: Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
8: Viděl jsi to?
9: A co, jako?
8: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
9: No má bejt.
8: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
9: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
8: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
9: Radši dopij, ať je to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
10: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
11: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčský les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostyly.cz. A pohodička na terase taky potěší.
12: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
13: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
14: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
15: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
16: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Music. First.
18: Express FM.

Kasabian Superpowers na Express FM 727. A vím, že je to takový trošku levný bavit se o počasí, ale tento týden by měla přijít skutečně už nějaká větší změna, kdy od středy se nám začne ochlazovat a ve čtvrtek už přijdou i nějaký ty deště. A teploty už nepřesáhnou 15. A ty deště samozřejmě také budou snižovat tu pocitovou teplotu. Tak jenom abyste věděli, že tento týden už to zase bude s deštníkama a v pátek možná plechový deštníky vyrazí směrem do práce, abyste mohli potom brzy na ten víkend. Tak to je jenom taková rychlá informace. Předpokládám, že všichni asi v telefonu máme nějakou tu předpověď počasí, takže se podle toho samozřejmě dokážete zařídit. To, co je před námi, tak to je Rose Grey Killers, ale také se mrkneme na to, jak to jezdí po Česku, no a přidáme další hudbu, třeba OK Go nebo Sammy Virgil.

0: Takže Killers, Run for Cover na Expressu 7.36. Pojďme se podívat na silnice D1, exit 354 ve směru na Prahu, což je u Ostravy, tak máme tam tři osobáky v sobě. Komplikace je také na D46, a to ve směru na Olomouc, takže i tam si dejte pozor. Pokud jdete přes Humpolec, silnice 34, dopravní nehoda nákladňáku a osobáku. Komplikace je také u Bílé pod Bezdězem od Mladé Boleslavy, byla tam sražena nějaká srna nákladňáku. To se samozřejmě řeší. No a také příjezd k Bulovce blokuje dopravní nehoda, nákladňáku a nějakého dopravního značení. Takže to se tam taktéž musí vyřešit. Opatrně.
1: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme.

0: Jak vznikají nové kolekce spodního prádla? Co bude trendy v nadcházející sezóně? To a mnohem víc se dozvíte v pořadu Trendy Express.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?
0: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
2: Babuhači.
3: Babuhači.
1: Na Express FM.
4: Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.
5: Seš tlustá, fakt nechutný.
6: Pošli to heslo, jinak tě nepohle.
7: Trapný, všichni se ti smějou.
8: Je nevadí, že jsem starší než ty.
9: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
10: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečně v síti CZ.
11: O2, více ze života.
12: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
13: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
14: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
13: A co je

0: Nitrart.
1: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Divadlo v dlouhé uvádí
7: dobrodružnou inscenaci o síle představivosti pro děti i dospělé. Jak vidět neviditelné.
6: Co když ty největší dobrodružství nezažijete někde venku, ale uvnitř vlastní hlavy? Jak vidět neviditelné?
7: Divadlo v dlouhé.
8: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
9: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
10: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
11: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
12: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
11: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
12: A můžete využít i výhodné financování.
11: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
13: Hudba na prvním místě.
14: Express FM. FM.

0: Tohle je Sammy Virgi, If You Need It. 7 hodin a 50 minut. V tenhle ten čas pravidelně dáváme k lepšímu nějaký pondělní nakopávač. Vzhledem k tomu, co hrajeme, tak v podstatě je to jedna nakopávka hnedka na druhou. A tak trošku ještě přiložím. Sám za sebe bych rád sebe tak trochu jako nakopnul. Klidně mezi dvě půlky. Subfocus, Alex Kerr a Endorphins.
1: Pojď, pojď, pojď, to dáš, máš na to, nějaký pondělí tě nezastaví a tohle je tvůj ranní nakopávač, kámo. Ranní nakopávač.
2: Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Na podvod s placenými SMS-kami se v minulých letech nachytala celá řada lidí, ale také poslanci. Stranická příslušnost přitom nehraje prakticky žádnou roli. Nechtěné předplatné 99 korun týdně se objevilo u zákonodárců napříč politickým spektrem. Na problém upozornil youtuber Janek Rubeš ve svém kanálu Kluci z Prahy. Více na novinkách.cz. Během víkendu se postupně objevily další informace o minulosti kopilota společnosti Fly Dubai, který minulý týden sekeru napadl kapitána letu z Dubaje do Tel Avivu. Muž podle dostupných informací dálkově studoval na britské univerzitě, na studentské vízum také několik let pobýval v Austrálii, kde na něj podle britského listu Financial Times vedly zpravodajské služby spis. Hokejisté Třince deklasovali v 8. kole extraligy Olomouc na jejím ledě 9-0 a vytvořili nový rekord extraligy, neboť vyhráli na úvod sezóny všech 8 zápasů s plným bodovým ziskem. Na rekordním výsledku této sezóny se podílelo 9 různých třineckých střelců. Karlovy Vary si poradili s Plzní 4-1, vyhráli po čtvrté za sebou, Mladá Boleslav prohrála s Libercem 3-5 a připsala si 5. porážku v řadě. No a jak to vypadá s počasím? Většinu nás čeká slunečný den, ale ještě předtím se musí rozpustit ty možné mlhy, jinak z kraje by mělo být také většinou oblačno. A během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně až do vyjasnění. Teploty až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Dobré ráno vám všem, je 8 hodin a 3 minuty k tomu. Ještě jednou Eliškám všechno nejlepší k dnešnímu svátku, děvčata. To, že se na některé koncerty nesmí s mobilem nebo jakýmkoliv dalším záznamovým zařízením, tak o tom se ví. Na koncerty ano, ale že byste chodili na party bez mobilu, to se až tak úplně nevidí a bude se to dít i v hlavním městě, tedy konkrétně v Praze. Na co půjdete, co si vychutnáte prostě bez pohledu přes mobil a přes bez sociálních sítí, tak to vám řeknu už za chviličku. Jinak z hudby Swedish House Mafia nebo CeeLo Green.
0: Express ráno.
2: Express ráno.

Na příští rok plánují Swedish House Mafia hnedka 4 koncerty, 4 vystoupení, koncerty ne, vystoupení, můžeme to spíš takhle nazvat, v Göteborgu a pravděpodobně už brzy bude vyprodáno. Tam asi se s mobilama normálně dostanete. Ovšem, já jsem, nedávno jsem koukal na iConcerts, což je v podstatě kanál, kde dávají koncerty, nějakých třeba i starší, který už dávno proběhly, a já vám tak koukám na ty Snow Patrol, jak tam skvěle hrajou a ty lidi, jak si zpívají, jak si, a si říkám, co tam je tako divnýho. A on ten koncert byl přeci jenom trochu starší. A tak se tam lidé obešli bez mobilních telefonů, což byl úplně nový zážitek i ty na ty lidi se koukat, jako jo. A teď se objevuje další věc, která se týká tedy Prahy a konec konců ale i party. Drum and bassový, to není jako jen tak, jako že jdete na nějaký koncert nebo tak, ale v Radosti FX, tak tam se rozhodli, že 9. října, což je tenhle ten týden, tam bude vystupovat Tantron a bude tam zóna bez telefonu. Takže vy tam můžete přijít, ale ten telefon si nezapnete, někde ho odložíte a v každém případě, co je potřeba, abyste tam měli sebou, je hotovost anebo karta. Což už je taky docela pro někoho problém. Sám osobně vím, že já platím všude mobilem, takže tady bych asi možná narazil, že bych přišel a já nemám žádný peníze. Takže i tohle vás teda může na takovýhle akci potkat. Ale to, že se to děje právě v takovýmhle klubu a na takovýhle hudbě, že si prostě užijete tu muziku bez toho okolo, bez toho marasmu, tak si myslím, že je naprosto ideální. My jdeme dál, před námi je Milky Chance, tahle dvojice z německého Kasselu a za chvíli dvojice Madonna a Charlie XCX. Dance Saturday After Hours.

0: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
1: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
2: Halo, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
3: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v pole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
4: Spěchejte na www.webglobe.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krtský les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostyly.cz. A pohodička na terase taky potěší.
9: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
10: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
11: Mami!
10: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
11: Vystřihovali jsme slena.
10: Vystřihovali?
11: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
12: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
13: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
14: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
13: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
15: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
16: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
17: Express FM.
18: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Tak tohle je Beck, Apple Night. Ladíte Express ráno, je 8:30, tedy 8:30. Svět je, a internet je plný všelijakých nějakých žebříčků, ale ten, který dává dohromady server Time Out, tak většinou můžete brát jako že za berno minci. A otázka je, kam vyrazit jako za cestováním a turistikou ještě v letošním roce. A zatím to tedy vyhrálo Japonsko. Je poprvé na tomhle tom žebříčku, to jenom abyste věděli, to, že tam prostě je skvělá doprava, že je opravdu na co koukat, tak to je skvělá věc. Další věc je ta, že já jsem se díval, jak je draho v Japonsku, bejvávalo, ale dneska už to není tak hrozný, dokonce si za takový ramen zaplatíte jenom 110 nebo 170 korun, asi tak jako na naše, takže to není vůbec žádná velká jako darda. Jediný, kdybyste si tam snad chtěli jako vařit sami, že byste si tam kupovali v supermarketech potraviny, tak ty přijdou jako dráž nežli normálně, ale tam většinou to bude o tom stravování někde v restauracích. Konec konců přece byste si nechtěli vařit v Japonsku, když vám tam někdo uvoří přesně ty dobroty, po kterých tady pasete. Jako, jo. Takže to je jedna z věcí a samo sebou také to, jak to tam všechno skvěle funguje, jak je to tam prostě perfektní a čistý a tak dále. Takže to je tady poprvé v tomhle tom žebříčku Japonsko. Spojené státy a Španělsko jsou na druhém a třetím místě. U nás v Evropě je třeba 6. Německo, 7. Spojené království, no a jinak také nejlépe, nebo takový, že obhájila postavení dlouhodobě nejlepšího regionu, tak to je Albánie, která je letos na 53. místě. Tak jenom, abyste viděli, kdybyste plánovali ještě nějaký podzimní výlet nebo na příští rok se rozhodovali kam, tak tady server Time Out dal dohromady pro vás. Jenom pro vás tenhle ten žebříček. My pro vás dáváme dohromady v podstatě hudbu. Před námi je Latou, Role Model a Majidý.
1: Posloucháte Express FM. Express. Express FM. We'll be right back.

0: a Big Energy. Zatímco jsme si před malou chvílí dávali tipy, kam vycestovat, kde je cestování naprosto úžasný, to je Japonsko. Kde to tak úplně úžasný není, tak to vám prozradím právě teď, protože třeba 35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí, tam jsou hnedka dvě dopravní nehody, takže tam se tomu raději vyhněte. Pokud jedete z Olomouce směr Prostějov, pozor si dejte na dopravní nehodu, tam byly hnedka dvě auta v sobě. Komplikace ale stále zůstávají v Ostravě, kde máme na D56 mezi 43. a 44. kilometrem směru na Frýdek Místek dopravní nehodu a ještě také, pokud v tuto chvíli pojedete přes Mladou Boleslav směr Česká Lípa, tak u Běle pod Bezdězem se stále řeší dopravní nehoda nákladňáku a nějaké zvěři.
1: Express FM. Ať jedeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
1: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku? Online verzi může mít hned teď. A do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na Alza.cz.
3: Express FM.

0: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
1: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Venus Plus. Záclony, závěsy, garníše, kolejnice.

0: vše pro vaše okna. Možnost šití a instalace. Venus+.cz.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
4: Salonky.
5: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
4: Úklid.
5: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
4: Ha, kuchař.
5: Správně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morivo Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
9: Music. First.
10: Express FM.

Miley Bass Persuades na Express FM 8.52. Navzdory tomu, že se říkalo, že Grammy Akademie, která pořádá tenhle ten žebříček a vyhlašování nejlepší hudby, tak tam došlo k jednomu takovému precedensu, kdy vlastně K-popová skupina Stray Kids se rozhodla, že ani ona, stejně jako BTS, nepřihlásí svoji hudbu k posouzení v rámci tady kategorie nejlepší asijský popový hudební výkon. Protože se říkají a tvrdí, že hudba je prostě globální a posuzovat to podle toho, z které země vlastně ta či ona hudba pochází, je naprostý nesmysl. I když tedy ten krok vyvolal kritiku, že se skupení K-popu a další žánru do samostatné kategorie asijské hudby je diskriminační, tak se riskuje, že asijské umělce vyřadí z širší struktury cen Grammy jako takové. A jak to všechno dopadne, tak to se dozvíme asi po novém roce, protože tam se budou ty Grammy vyhlašovat. V každém případě tohle je poměrně čerstvá záležitost, protože sice se říkalo, že K-popová vlastně sekce bude zrušena, ale nakonec zůstává zachována. Hudba. Ještě před samotnou devátou hodinou Coulter a taky Cage the Elephant.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Na 40 šéfredaktorek a šéfredaktorů českých médií se dnes ve výzvě nazvané Základní hranice obrací na všechny politiky, aby společně s nimi tlumili násilí ve veřejném prostoru, komunikovali slušně a dodržovali rovný přístup k informacím. Výzvu dnes publikují média, jejichž šéfredaktoři text ve zcela výjimečném počtu podpořili na webových stránkách v 8 hodin, televize a rádia ve zprávách ve stejný čas a tištěné deníky v dnešních vydáních. Dnes začal týden vyhlašování letošních laureátů Nobelových cen. Největší pozornost médií a analytiků poutá Nobelova cena za mír, kterou v pátek 9. října oznámí norský Nobelův výbor. Loni si o toto ocenění opakovaně říkal americký prezident Donald Trump. Klub sportovních novinářů dnes oznámí výsledky ankety Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony 25-26. Po podzimní polovině vede ofenzivní záložník Lyonu Pavel Schulz, který má tak nakročeno k obhajobě prvenství. Dnes nás čeká většinou slunečný den, ale ještě předtím se musí ta oblaka a ranní mlhy jako vyjasnit a rozpustit. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Ráno.
0: Na Express FM.
1: Tak, zapínám pouze jeden mikrofon, protože babu je teď na dovolené a já jí to moc přeju, aby si to užila, aby si odpočinula, aby si přečetla všech 20 knížek, který má rozečtený, aby to prostě dala dokupy, aby si prostě odfrkla a příští pondělí tady byla na značkách úplně Tak to je samozřejmě i přání pro vás, pro všechny, aby to dnešní ráno bylo jako Dua Lipa se chystá na velké, nikoliv už turné, ale spíš takové stadionové události. O tom budeme mluvit za malou chvíli, jinak z hudby nás čekají Jessie Ware společně s Rošín Murphy a taky DMA's Killing Time.
0: Express ráno.
2: Express FM.

Tohle jsou australští DMAs s nejbrištějším zvukem, jaký kdo kdy má. Alespoň se to o nich tvrdí. Killing Time. Je 9 hodin na 10 minut. Co je nového u zpěvačky Dua Lipa? Tak prosím pěkně, tam v roce 2024 a 2025 měla svoje turné Radical Optimism, na kterém, které vidělo 1,8 milionu fanoušků. Na pokladnách utržela 161 milionů liber, což je na naše jářsku asi 4 miliardy 340 milionů. Je to teda bruto, jo? Takže to musela jako něco odečíst. V každém případě se samozřejmě čeká, co Dua Lipa plánuje na příští rok. Už letos se jako spekulovalo o tom, že by Dua Lipa měla vydat nějaký první singl z nového alba. Zdroje blízké Dua Lipa, tak ty hovoří o tom, že se tak letos nestane, ale bude to již brzy příští rok, tedy 2027. Následně bude s novým singlem také nové album a s novým albem pojede, respektive možná zaparkuje někde nějaké svoje show. Co se tak nabízí, tak to je samozřejmě Wembley. Já jsem zkontroloval nějaký termíny, kdo by ve Wembley měl příští rok vystupovat. Budou tam Slipknot, Noah Kahan anebo Harry Styles. Budou se tam hrát taky nějaký fotbaly, to je jasná věc. V každém případě na příští rok to bude asi hodně velký a předpokládá se, že to bude nějaká taková větší šňůra na jednom místě. Když už prostě rozbalíte svoje saky paky, tak proč toho nevyužít a proč pořád žít jako nomad? Tak, abyste věděli, že už teď si můžete připravit nějaký ty kačky, pokud teda Dua Lipa je zrovna váš šálek kávy. A ještě také samozřejmě musíte svést velkou bitvu, a kterou nesmíte prohrát, co se týká vstupenek, protože tady asi bude hodně velký nával. Tohle je Dua Lipa, Houdini. Za chvíli Martin Solveig a TK Mejza.

0: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
1: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
2: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
3: Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostyly.cz. A pohodička na terase taky potěší.
6: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
7: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
9: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
10: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
11: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
12: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
13: Express. Music first.
14: Express FM.

Gigu a Ira Star a Woman, je 9 hodin a 28 minut. Co je teďka nového, co se děje v herním průmyslu, tak to je to, že Microsoft si podal přihlášku patentovou, která vás možná třeba ani nenaštve, ale je to hraní zdarma výměnou za reklamu. Jak by to mělo asi tak vypadat? Je to tak, že přes konzoli budete hrát někde nějakou tu hru, ale budete tam mít reklamu přímo v samotné hře, což si myslím, že je taková jako zajímavá asi věc. Nic, co byste neznali z nějakých jiných her, ale ve chvíli, kdy prostě pojedete někde, budete tam mít ten nějaký třeba billboard na baráku, nějaký střílečce a poběží tam reklama. Nevím, jak to úplně přesně bude vypadat. V každém případě, pokud by vám třeba ta hra byla nabídnuta za půl hodinu hraní výměnou za zhlédnutí reklamy. Samozřejmě, že vám to tam jako nějak nevytapetujou, ale že to tam bude nějak slušně strčený, tak si myslím, že by to jako mohlo být zajímavý. Reklama je všude přítomná, o tom žádná. My taky tady na tom rádiu víme své. Před námi Adéla Ain't in LA a za chvíli

0: Wombat a Greek Tragedy. Tragédie na silnicích, to teda jako občas je, a při pondělku obzvlášť. Pojďme, zkontrolujeme jenom ty největší tahy. Brno, D11 a 212 km právě tímto směrem je neprůjezdný levý, tedy ten rychlý jízdní pruh. Pozor si dejte také na D11 ve směru na Prahu. Na 8. kilometru je tam dopravní nehoda, osobák tam naboural do nějakého dopravního značení. Komplikace jsou také na Pražském okruhu, konkrétně tedy 22. kilometr ve směru na Ruzyň, D7, nákladňák a osobák a také D7 jako taková. 3,5 km ve směru na Chomutov, vybouraný nákladňák a osobák. Na místě už jsou složky IZS.
1: Express FM.
2: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
2: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku? Online verzi může mít hned teď. A do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na Alza.cz.
1: Express F.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Relax na max. Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní výřivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Výřivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
4: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Přijíždí britské rockové duo Blood Red Shoes. Už 10. října na Cargo Gallery. Energie, kytary, výbušná show. Support Smasher. 10. října Blood Red Shoes. Cargo Gallery.
10: Venus Plus. Záclony, závěsy, garníže, kolejnice. Vše pro vaše okna. Možnost šití a instalace. Venusplus.cz.
11: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
12: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
14: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
15: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
16: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
15: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
16: A můžete využít i výhodné financování.
15: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Express FM.
17: Hudba. Na prvním místě.

Tate McRae, Excess, 9 hodin a téměř 50 minut. Tak co jsme dneska stihli? Probrali jsme vyprodané Glastow, což bylo asi téma i víkendu včerejšího vysílání. Čeká nás zvrat v počasí. Čeká nás tady i sněžení na horách tento týden. V Radosti FX tady v Praze bude párty bez mobilu. Nejlepší zemí na cestování je Japonsko. K-pop v sekci Grammy zůstane a kapely se odhlašují v případné nominaci. Dua Lipa letos novou hudbu nevydá a reklamy ve hrách se nechal patentovat Microsoft. To je tak jako zhruba vše, co jsme probrali. Samozřejmě toho mohlo být víc a necháme se taky něco na zítra, že? A taky necháme něco pro Míšu, která je tady určitě připravena. Já se loučím zítra opět tady bez Báry společně v Express ráno. Teď ale Temper City a za malou chvíli Harry Styles.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Českému výrobci bezpilotních letounů Primoco UAV v prvních třech čtvrtletích letošního roku stoupl čistý zisk meziročně na více než dvojnásobek, když dosáhl 105 milionů korun. 12-letá dívka zemřela v americkém státě Maryland během přestřelky, kterou podle policie vyvolal patrně spor o parkovací místo. Další 4 lidé utrpěli lehká zranění. Po pachatelích policie pátrá. Lukáš Dostal pomohl v NHL hokejistům Anaheimu 29 zákroky k výhře 3-2 v prodloužení nad Floridou a připsal si vítězství i ve druhém startu sezóny. A dneska, až teda zmizí mlhy, tak bude většinou slunečný den. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle to jsou Jungle, Someday Somewhere. Krásné pondělní dopoledne vám přeje ze studia Express FM Míša Tůmová. Už se nám to přelilo do těch dní, kdy ráno je třeba 6 až 10 stupňů a odpoledne kolem 20. A já nikdy nevím, co na sebe. Jakože ráda bych si třeba ještě vzala šaty nebo sukni a tričko, ale zároveň už ráno potkáváte lidi v kabátech. Tak jsem šla pro jistotu do džín. Tím se nikdy nic neskazí. Dneska vám řeknu, na čem jsem byla v pátek v kině a měli byste to vidět taky. Mám tady něco pro fanoušky Kingdom Come Deliverance a i pro fanoušky Beatles, potažmo Phila Collinse. Obou. Přiblížím vám, jak nemám odhad na lidi a nebo si odhalíme říjnové premiéry na Netflixu. Zkrátka z každého něco. Tak jdem na to. Express FM. I hate the winter. Can't stand the cold. I tend to cancel all the plans. I'm sorry, I can't make it. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can.

0: Tohle to jsou Clockworks, Magnificent Seven na Express FM, kde nás za malou chvilku taky čekají M83, anebo si dáme Carlitu a Sophie Tucker Manhattan.
1: Jak vznikají nové kolekce spodního prádla? Co bude trendy v nadcházející sezóně? To a mnohem víc se dozvíte v pořadu Trendy Express.
2: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?
1: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
3: Babuhači.
4: Babuhači.
2: Na Express FM.
5: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.
6: Seš tlustá, fakt nechutný.
7: Pošlej to heslo, jinak tě nebolé.
8: Trapný, všichni se ti smějou.
9: Je nevadí, že jsem starší než ty.
10: Tak co, líbí si to tvoje nový video?
11: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečněvsíti.cz.
12: O2, více ze života.
13: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
14: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
15: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. kalkulator.cz.
16: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v pole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
17: Spěchejte na www.webglobe.cz.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
20: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
19: Navádění letadel?
20: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
19: Technik ve věži?
20: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
19: Elektrikář?
20: Jo, přesně tak.
19: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
21: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
22: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
23: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

Tohle to byla Carlita a duo Sophie Tucker v tracku Manhattan na Express FM. Minulý týden šel do kin snímek kapely Linkin Park s názvem Unshatter, což bych velmi volně přeložila jako nerozbití, což vlastně velmi vhodně popisuje to, o čem ten dokument je. V začátcích nás čtyři původní členové kapely provází tím, jak se sbírali a vyrovnávali se smrtí původního frontmana Chestera Benningtona a jak je to jako kapelu ovlivnilo. No a pak to, jak se postupně zase začaly scházet, jak to vypadalo, jak hledali dva nové členy, jednoho za zesnulého Chestera, že najít frontmana není úplně easy, a druhého za bubeníka Roba Burdna, který už nechtěl v nové éře Linkin Park pokračovat, což zbytek kapely absolutně pochopil. Ve hře bylo dokonce i nové jméno kapely, že by v tom novém seskupení se jmenovali jinak, ale nakonec se tak nestalo. A všichni ti současní členové v dokumentu mluví dost otevřeně a je vidět, že jsou hrozně vděční, že si to tak dobře sedlo. Nebudu vám toho víc říkat, protože nechci dávat žádný spoilery, jenom to, že bych na to klidně zašla z fleku znova. A my si je pustíme. Linkin Park, The Emptiness Machine.

Posloucháte Express FM, tohle to byla Lola Young, Flicker of Light, která konečně zase válcuje pódy a potom, co si dala pauzu, kterou potřebovala. A je vidět, že jí to moc prospělo, protože jí to hrozně sluší. My se ale od Loly přesuneme do Kutné Hory. Jestli milujete videohru Kingdom Come a jejího drzého šlechtice pana Ptáčka, tak mám pro vás jednu pecku, o který jste ale už dost možná slyšeli. Britský herec Luke Dale, který téhle postavě vdechnul život, se totiž tak zabouchnul do Prahy, že si na Vinohradech otevřel vlastní podnik s názvem Nobleman. Hospoda na adrese Chorvatská 17. propojuje atmosféru britského pubu s českou klasikou a trochou středověký historie. Na čepu najdete pilsner nebo únětice. K jídlu se chystá třeba i pořádná anglická nedělní pečeně. A o výzdobu se postaralo české kovářství. Luke sice rovnou hlásil, že za bar se postaví jenom občas, protože točí nějaký horor a má plný ruce práce jinde, ale fanoušky tam jinak vždycky rád uvidí. Moji známí se chystali na otevíračku tohohle podniku, ale posílali fotku, že fronta byla obrovská, jakože fakt masivní, v uvozovkách až za roh, tak se na to nakonec vyprdli. Nicméně, pokud jste fanoušci Kingdom Come Deliverance a budete mít cestu do Prahy, tak určitě zajděte do Noblemana. Express FM.

0: umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
1: A jaké je druhé pravidlo?
0: Žádný jiný není.
1: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
6: Ale je to na vás.
7: Váš názor? Váš názor.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
11: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
12: Promění.
11: A v novou sukínku?
12: Promění.
11: A v paraplíčko?
12: Promění.
11: I na obal pro pastelky?
12: I v obal.
11: A v baťůžek?
12: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
13: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
11: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
12: Běž už.
13: Více na cestaodpadu.cz.
14: Přijíždí britské rockové duo Blood Red Shoes. Už 10. října na Cargo Gallery. Energie, kytary, výbušná show, support, smasher. 10. října, Blood Red Shoes, Cargo Gallery.
15: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoclinic, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoclinic 800 103 300 800 103 300.
16: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
17: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: Music. First.
19: Express FM.

Thin Liquor a Hell Slot, Age of Forever na Express FM. Pamatujete si na slavnou 25 let starou zášť mezi dvěma legendama britské hudby? Bubeník Phil Collins teďka přiznal, že po 24 letech konečně urovnal starý spor s Paulem McCartneym. Celá ta aféra odstartovala v roce 2002 na zkouškách před koncertem pro britskou královnu. Když Phil chtěl po Paulovi podpis do vzácné knižní biografie Beatles, tak McCartney to okomentoval slovy, že tenhle malý Phil je velkým fanouškem Beatles. No a Phil Collins si to tenkrát vzal osobně, protože se cítil dost méněceně a dotčeně, že mu jako říká tenhle ten malý Phil, a celý roky to v něm bublalo až do chvíle, kdy nedávno Paul osobně zavolal kvůli charitě. Oba si to vyříkali a Phil se Paulovi omluvil, protože celou záležitost udělal veřejnou a trošku ji jako vyhrotil. V rozhovoru přiznal, že Paulovi tenkrát přišlo nefér, když jejich starou soukromou rozepři vytáhl v roce 2016 ve svojí vlastní knize pamětí, kde McCartney ho otevřeně kritizoval a označil ho za arrogantního. Což jako, tyjo. V roce 2002 se vám stane tohle a ještě 2016 o tom píšete v pamětech, tak toto toho Phila asi docela solidně zasáhlo. Stačí jedna blbě utrousená věta a napáchá to tolik škody. Já jsem tady vyhrabala jeden trošku odvážný remix Beatles, Come Together, tak si ho pustíme.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Čech, kterého ruský soud v září poslal na 13 dní do vězení, byl propuštěn, sdělila agentuře ČTK česká diplomacie. Podle jejich informací úspěšně opustil Rusko. Ruské úřady popírají výskyt moru na Sibiři, ale uzavřely nemocnice v Irkutsku. Situaci sleduje Bílý dům. USA vyzvali Rusko k poskytnutí informací. Útočník Patrik Schick podruhé v kariéře vyhrál anketu klubu sportovních novinářů Zlatý míč. 30-letý kanonýr Leverkusenu v jarní části jubilejního 30. ročníku smazal ztrátu na podzimního vítěze Pavla Šulce. A dneska, až zmizí mlhy, tak bude sluníčko. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Krátce po 11. posloucháte Express FM, tohle to byly Fontaine's DC, Marianne. My jsme se tady minulý týden s kolegou Michalem Plškem z Driveu bavili o tom, jestli tohleto, ten pilotní single z alba Dopamine Chamber, který vyjde už za 11 dní, jestli to je největší pecka z toho alba a jestli nebudeme potom lehce zklamaní, až uslyšíme celé album, protože to nejlepší si Fontaine's DC už takhle jako vybili předem. Já si to nemyslím. A i kdyby Marianne byla tou nejlepší skladbou z toho alba, tak by mi to asi za stolik nevadilo. Protože je prostě dobrá. Budeme se podívat na ten Netflix. Ten vytasil na podzim pořádně nabitý program a na své si přijdou milovníci napínavých filmů, velkých seriálů i silných dokumentů. Už za pár dní, konkrétně 9. října, dorazí nový film Zvířata, ve kterém má hlavní roli Ben Affleck. Ten se zhostí role kandidáta na starostu LA, který se zoufale snaží sehnat peníze na výkupné pro uneseného syna. A na place ho doplní Kerry Washington nebo Gillian Anderson, což zní dobře. Milovníci seriálů už můžou sledovat velmi dobře hodnocenou novinku s názvem Na východ od ráje s Florence Pugh v hlavní roli, což se zase bude určitě líbit babu. A 23. října dorazí i čtvrtá řada francouzského Fajn Seroše Lupin. V říjnu navíc vyrazí silná dokumentární řada o Michaelu Schumacherovi, Mikeu Tysonovi nebo i o tragicky zesnulém Matthew Perrym. Takže samý bomby. A to nám tady v Česku přijde docela vhod, když se má od konce tohohle týdne ochlazovat. Takže Netflix and chill, baby. Před náma Sports Drama King.

0: Calvin Harris a Jessie Reyes, Ocean. Za malou chvilku James Blake. A nebo taky Nothing But Thieves.
1: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako úličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
9: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
10: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
9: Check-in?
10: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
9: Recepční.
10: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
9: Bezpečnostní kontrola.
10: Přesně.
9: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
11: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
12: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
11: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
12: A můžete využít i výhodné financování.
11: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
13: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
14: Express FM.
15: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
16: Co je nového u nás v rádiu i v showbiznisu?
15: Express.
14: Express FM.
16: To se dozvíte na našem webu
15: expressfm.cz.

Krátce před půl dvanáctou posloucháte Express FM, tohle byly Nothing But Thieves, Baby Cool Evelyn. Já jsem docela dost dlouho opovrhovala reality shows. Přišlo mi to jako taková zábava, u který člověku klesá IQ, takže proč bych na něco takového koukala. No a jednou se to teda zlomilo a přišla jsem tomu na chuť. Když potřebuju vypnout hlavu a v uvozovkách řešit problémy jiných lidí než ty svoje. Je to pár let, co to takhle mám, takže už jsem pár těch reality shows viděla. Plus do toho počítám první dvě nebo tři řady Love Islandu. No a teďka jsem sáhla po té poslední řadě z nějakého důvodu taky, že tomu dám zase po letech šanci. A hrozně mě překvapilo, jak strašně špatný úsudek mám v lidech. Prostě můj první dojem je úplně mimo. Tam prostě přišla banda kluků, že jo, a zrovna u dvou konkrétních si říkám, ježiš, no tak to budou ty největší egoisti a frajírci prostě. A přitom oni nakonec oba byli ti emocionálně nejvyspělejší a taky nejhodnější z celý té vily. Samozřejmě, jako jo, dobrý, může to být pro kamery, ale u obou se ukázalo, že to tak není. Což mě trochu vyděsilo, protože mi došlo, že i v reálném životě mívám dost špatný úsudek, aspoň teda co se týká potenciálních partnerů. Nevím, přišlo mi to hrozně zajímavý, že reality show mě donutila nad tímhletím se vůbec jako zamyslet. A tak jsem se na to zeptala umělý inteligence a za chvilku vám povím, proč to tak prej je. Teď ale hudba. Justice a Tame Impala Neverender.

Trojan Sivan, Easy na Express FM, kde se bavíme trošku o prvním dojmu. Jak ho mám blbej. A ptala jsem se na to AI a to mi napsala, že to je vlastně hrozně zajímavá věc. My máme pocit, že člověka během pár sekund tak nějak jako přečteme, ale ve skutečnosti často jenom zařadíme nějakých pár signálů do škatulky. Když je sebevědomý, tak je hned egoista. Když je tichej, tak to asi znamená, že bude hodnej. Když je charismatický, tak je nebezpečný. Když je nedostupný, tak je zajímavý. No a přitom to ale vůbec nemusí být pravda. A možná je to obzvláště zajímavé u lidí, kteří se nám líbí, protože tam už nejsme úplně objektivní. Když se nám někdo zalíbí, tak z jednoho pohledu dokážeme udělat důkaz osudové přitažlivosti. To jsem přesně já. A když nám někdo nesedne, tak můžeme přehlédnout 10 jeho dobrých vlastností. Ano. Takže možná není úplně špatný nápad si občas říct, hele, můj první dojem je jenom hypotéza a ne rozsudek. A hlavně u potenciálních partnerů bychom možná měli mnohem méně sledovat, jak na nás člověk působí na prvním rande a mnohem víc to, jak se chová, když mu něco nevyjde, nebo když slyší ne, nebo když je naštvaný, když se musí omluvit, nebo když zrovna nemá důvod být milej. Protože tam už se ten člověk čte podstatně líp než u drinku na prvním rande. No ale tak nepovídej, to jsem teda věděla taky. Mně teda šlo spíš o to, že jsem bývala schopná podle prvního dojmu odhadnout, hlavně teda podle očí, jestli je ten člověk hodnej nebo jako nějakým způsobem shady. A už pár let tuhle tu schopnost nemám, ba naopak. Ale tohle to je spíš téma k diskuzi ve více lidech. Takže pokud na to máte nějaký pohled, tak se klidně podělte na 602 604 903. Co vy, máte dobrý úsudek? A nebo třeba tip na to, jak ho mít lepší? Jsem s tím.

0: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní výřivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Výřivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
1: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
3: Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Přijíždí britské rockové duo Blood Red Shoes. Už 10. října na Cargo Gallery. Energie, kytary, výbušná show. Support Smasher. 10. října Blood Red Shoes. Cargo Gallery.
9: Do Brna, do Prahy.
10: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
12: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Úchvatná modrá kytara Epiphone, která kdysi patřila legendě Oasis Noelu Gallagherovi, se v nedávné aukci ve Worcestershire prodala za pozoruhodných 12 000 liber. Nástroj, o jehož koupi se starala aukční síň Little Tone Auctions, byl součástí velké sbírky, kterou prodal syn Hugha Richardse, jenž působil jako zvukař ikonické britpopové kapely. Kytara v limitované edici, vyrobená v roce 1997, je pravděpodobně jedním z pouhých 5 identických nástrojů, které výrobce daroval Gallagherovi, než nakonec skončili u Richardse. K-popoví Stray Kids dosáhli 9x topu v Billboard Hot 100 a ti se po BTS odhlásili z možné nominace na Grammy. Tato informace přišla týden poté, co organizátoři Grammy potvrdili, že sekce asijského popu zůstane v této anketě. Dua Lipa, podle zdroje blízkého tohoto zdroje, letos novou hudbu nevydá, a to přesto, že údajně nás dělilo jen několik týdnů od pilotního singlu k novému albu. Album a vše okolo přijde až v roce 2027. S deskou se chystá a již jsou údajně zarezervované stadiony nebo stadion ve Velké Británii, kde by měla na několik termínů zaparkovat. Nejčastěji se mluví o Wembley, kde budou Noah Kahan nebo Harry Styles.
0: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Do brněnských ulic dnes vyjela tramvaj s postavami z Odcházení, poslední hry Václava Havla. Akci připravilo divadlo Husa na provázku jako součást celodenního programu k jeho nedožitým 90. narozeninám. Nobelovu cenu za fyziologii nebo lékařství získali Karl Dieseroth, Peter Hegemann a Georg Nagel za objevy, díky kterým je možné buňky lépe sledovat a ovládat pomocí světla. Francouzský tenista Arthur Rinderknecht nebude obhajovat loňskou finálovou účast na turnaji Masters v Šanghaji. 31-letý hráč se z prestižní akce odhlásil kvůli zranění břišního svalu, kvůli kterému nedohrál už aktuální turnaj v Pekingu. A dneska bude jasno až polojasno, zpočátku v nížinách Čech lokálně s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Je poledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle to bylo sesterské super trio Ray, Ama a Absolutely v tracku Joy, krátce popolední na Express FM. Já bych chtěla poděkovat Šárce a Tomášovi za podporu, když jsem tady mluvila o prvním dojmu, že mám asi špatný úsudek na lidi, tak je příjemný vědět, že v tom nejsem sama. Vždycky tohle to pomůže, takže já vám děkuju. Jinak dneska je to přesně na den 23 let, co Outkast obsadili nejvyšší pozici americké hitparády s albem Speakerbox The Love Below. Nahrávka se stopáží přes 2 hodiny. Je vlastně kolekcí solových alb obou členů projektu. Big Boy na svůj Speakerbox smíchal jižanský hip-hop s funkem a Andre 3000 deskou The Love Below naplnil psychedelí, popem, funkem, elektrem a jazzem. Z každého alba vyšlo 5 singlů. Nejúspěšnější byl ten první, Hey Ya, a ten byl z Andrého poloviny, který na 9 týdnů opanoval singlový žebříček. Celkem se po celém světě prodalo bezmála 9 milionů kopií. A já si myslím, že když se řekne Outkast, tak právě valná většina lidí si vybaví ten track Hey Ya, což mi přijde trochu škoda, protože mají mnohem víc skvělých věcí. Třeba track Roses.

0: Near Archives a Georgia Smith, Get Me Down. Za malou chvilku tady zaspívá taky skvělá Biba Dubí, anebo Youngblood.
1: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz. Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
2: Švandovo divadlo uvádí
3: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
2: Ukrutně šťastní
3: dle románu Erlinga Jebsena.
2: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
3: A jaké je druhé pravidlo?
2: Žádný jiný není.
3: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
6: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
7: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
8: Express. Music first. Express FM.

Tohle to byl Brit jak Brno, Youngblood se svým hitem Breakdown. No a my z Británie se přesuneme do Švédska za popovou zpěvačkou Zarou Larsen, která mě překvapila svýma extrémně vysokýma ambicema. Ona letos teda jako válcuje festiáky a v USA ještě pořád boduje se svým hitem Midnight Sun, což už trvá jako hodně dlouho. A ona teďka prozradila, že jejím velkým snem je jednou ovládnout hlavní stage na kalifornském festivalu Coachella. Zara sice přiznává, že na roli headlinerky si chce ještě chvíli počkat, ale vystoupení na té nejvelkolepější show má v plánu tak jako tak. A že to na pódium jí roztočit dokázala nedávno i na chicagské Lollapalooze, kde si na pódium vytáhla fanouška na společnou choreografii hitu Lush Life. Ona má teda úžasný rozsah i kontrolu hlasu, ale zpěvačka dvou hitů by podle mě měla přijít s trochu víc peckama. Já ji teda moc nesleduju, ale věřím, že si jí ještě těch pár hitů povede a ten svůj sen si splní. Tohle je Zara Larsen, Midnight Sun.

Charlie XCX, Dying For You, krátce popolední na vlnách Express FM. Věřili byste tomu, že jedna z nejznámějších skladeb od kapely Radiohead se na jejich druhý album vůbec málem nedostala? Mluvím o baladě High and Dry. Zpěvák Thom Yorke tuhle jemnou akustickou věc napsal už během studií na univerzitě a zpočátku jí s úsměvem hodnotil slovy, že je to vlastně hodně špatné. Nakonec jí na desku prosadili kvůli předpokládanému komerčnímu úspěchu, no a trefili se do černýho. Yorke v textu sice paroduje mužskou ješitnost, což by se spoustě mužských posluchačů nemuselo líbit, ale i tak se skladba stala obrovským hitem a později se dočkala i skvělé jazzové předělávky od Jamieho Kaluma. My se ale pustíme ten originál. Tohle jsou Radiohead, High and Dry.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první

0: sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásní.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
3: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole.

0: 15 webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz
2: Express FM.
3: Hudba. Na prvním místě.

Tohle je novinka s názvem Roses od Churches na Express FM. Já tady mám pro vás na závěr ještě jeden takový historický, etymologický fun fact. Věděli jste, že slovo akvárium dřív vůbec nepatřilo rybičkám, ale sloužilo jako označení napajedla pro dobytek? Když anglický přírodovědec Philip Henry Goss v polovině 19. století tenhle pojem zavedl původně pro knihu o mořských divech, tak někteří lidé z toho byli dost nesví, protože si pod tím slovem představovali pořád krávy u koryta. No a nakonec ten termín zakotvil tak, jak ho známe dneska, čili u neonek. S tady tím fun factem já se pro dnešek rozloučím, protože se blíží jedna odpolední, což znamená, že mě tady vystřídá kolegyně Veronika Koloušková, no a my se tady potkáme zase zítra mezi 10. a 1. Páčko. Express. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ministerstvo kultury vyhlásilo nové výběrové řízení na generálního ředitele nebo ředitelku Národní galerie Praha. Přihlášky uchazečů přijímá do 5. listopadu. Hodnotit je bude komise složená z mezinárodních odborníků. Kopilot společnosti Fly Dubai Hammam Hamani, který minulý týden sekerou napadl kapitána, plánoval s letadlem pokračovat až na letiště do Tel Avivu, aby tam nabořil do budovy nebo do jiného letadla. Útok chtěl provést už v červenci, ale kvůli přítomnosti známého na palubě plán odložil. Fotbalista Patrik Schick zatím své rozhodnutí nereprezentovat nemění. Návrat do národního týmu ale do budoucna nevyloučil. 30-letému útočníkovi se líbí změny pod španělským trenérem Santim Deniou. Řekl to po vítězství v anketě Zlatý míč. Babí léto vydrží v Česku zřejmě do čtvrtka, bude až 24 stupňů Celsia. V pátek se výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů a také o víkendu budou teplotní maxima pod 20. Po 13. hodině vás ze studia Rádia Express FM zdraví Veronika Koloušková. Přeju vám příjemný start nového týdne.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

Krásné odpoledne všem, kdo si naladili Express, přeje ještě jednou Veronika. Svůj svátek dnes slaví Elišky, tak jim přeju všechno nejlepší. No a za okny je 17 stupňů Celsia, nejteplejším dnem tohoto týdne má být zítřek, tak si to užívejme, že ještě tak jako pozdní léto. Včera jsem tu zmiňovala, že pražský comebackový koncert skupiny Color Factory, který proběhne 18. listopadu v klubu Roxy, se vyprodal. No a dnes přináším potěšující zprávu, byl přidán koncert druhý a to hned následujícího dne 19. listopadu. Color Factory se vrátí v sedmičlenné sestavě a odehrají známé skladby z filmu Šeptej, a to nejen v Praze, ale také v Brně, kde se zastaví 25. listopadu. My si dnes z toho filmu pustíme jednu píseň, jmenuje se If You Knew.

0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Viděl jsi to?
5: A co, jako?
4: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
5: No má bejt.
4: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutý kontejner.
5: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
4: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
5: Radši dopí, ať to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
6: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
7: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz. Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
8: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
9: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
8: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
9: A můžete využít i výhodné financování.
8: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
10: Music. Music first.
11: Express FM.
12: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

Tak to byl The Weeknd a jeho Dancing in the Flames. Už pozítří odstartuje Design Block, jehož letošním tématem je světlo. Z toho programu širokého a pestrého vybírám například instalaci Maxima Velčovského, který má výstavu ve Veletržním paláci, jmenuje se Veranda. Retro lampičky můžete obdivovat v Umělecko-průmyslovém muzeu. Tam bude ta výstava, která začíná pozítří až do 17. listopadu. No a Jigims Center bude také nově zrekonstruovaný průmyslový palác na Holešovickém výstavišti, které si můžete poprvé prohlédnout v celé jeho kráse. Pro ty, kdo se nedostanou na Design Block, ještě bych ráda řekla, že 17. a 18. října tam bude den otevřených dveří, kdy bude pro každého vstup zadarmo a mohou si prohlédnout ten nově zrekonstruovaný palác v celé jeho kráse. Tak, teď si pustíme Inhaler, bude to skladby Billy, a potom na řadu přijdou Gorgon City anebo Florence and the Machine.

0: Na Express FM dohráli Florence and the Machine. Včera v 9 hodin ráno se začaly prodávat vstupenky na nejslavnější festival světa, na britský festival Glastonbury, který proběhne na konci června příštího roku. No a v 9.40 organizátoři oznámili vyprodáno. Kapacita toho příštího ročníku stoupne na 177 tisíc platících diváků. Účinkující samozřejmě, jako vždy, ještě zatím nebyly oznámeny, ani jedno jméno nepadlo. Vstupenka přijde jednoho účastníka na zhruba 12 tisíc korun v přepočtu. No a letos se festival nekonal, protože ta půda, na které se koná, si musela odpočinout. Gratuluju všem od nás z Česka, kteří měli to štěstí a dostalo se na ně. A za chvíli se pustíme DJ Cozyho a taky skupinu Florence Road, která oznámila koncert pro Českou republiku. Kdy k nám přijedou, to vám řeknu za chvilku.
1: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?

0: 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
2: Správně, uhodl si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na prácenaletišti.cz.
3: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
4: 买一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Express. Music first. Express FM.

0: Tohle dívčí senzace z irského Dublinu, skupina Florence Road, která hodně čerpá z grunge. A my jsme ji v loňském roce měli šanci vidět ve velkém sále Lucerny, kde předskakovaly holky skupině Wolf Alice. Teď už přijedou samostatně. V květnu příštího roku, konkrétně 6.5. vystoupí v prostoru pražského Meat Factory. Vstupenky na tento dnes oznámený koncert se začnou prodávat 9. října v 10 hodin dopoledne. Teď nám zahraje Remedy Berlinou a pak si pustíme trojlístek ze Spojených států Haim.
1: Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Českým obcím má s plánováním improvizovaných úkrytů pomoci nová aplikace eKryty. Vyvinuli ji vědci z Univerzity obrany Vysokého učení technického a Univerzity Tomáše Bati. Pomáhá vyhledávat a evidovat prostory, které lze využít například při odzbrojeném konfliktu a zohledňuje jejich kapacitu a ochranné vlastnosti. Obyčejné sklepy nebo pozemní garáže by tak mohly v krizové situaci zachraňovat životy. Na internetu rapidně přibývá dětského pornografického materiálu vytvořeného umělou inteligencí. Varuje britská organizace Internet Watch Foundation. Její analytici jen v první polovině roku vyšetřovali více realistických záběrů sexuálního zneužívání dětí než za celý rok 2025. Útočník Patrik Šik podruhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny. Babí léto vydrží v Česku zřejmě do čtvrtka, bude až 24 stupňů Celsia. V pátek se pak výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů a také o víkendu budou teplotní maxima pod 20. Tolik zprávy ve 14 hodin, posloucháte Express FM, u odpoledního vysílání vás zdraví Veronika Kloušková.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Bermen, to byly Slow Pulp. V minulé hodině předchozí jsem zmiňovala informaci, že se vyprodal koncert comebacku Color Factory v Roxy a že byl přidán další koncert na 19. listopadu a to též se děje z Gufrau, který pro změnu oznámili poslední koncert s Viktorem Kalem, poslední velký koncert v klubu Sasazu na 3.12. je to čtvrtek, to se taky blesku rychle vyprodalo a tak bude, co nevidět, přidán páteční koncert na 4.12. Tak nezaváhejte už u těchto dvou koncertů, jak se vám nevyprodají ty druhý. Pustíme si Fred V, Graphics a Edu dohromady a je to skladba Forest Fires.
1: Express FM.

0: Je 14.15, posloucháte Express. Zdraví vás Veronika, za malou chvíli vás pozvu do jedné pražské galerie na výstavu.
1: Jak vznikají nové kolekce spodního prádla? Co bude trendy v nadcházející sezóně? To a mnohem víc se dozvíte v pořadu Trendy Express.
2: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?
1: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
3: Babu Hači.
4: Babu Hači.
2: Na Express FM.
5: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.
6: Seš tlustá, fakt nechutný.
7: Pošlej to heslo, jinak tě nepodle.
8: Trapný, všichni se ti smějou.
9: Je nevadí, že jsem starší než ty.
10: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
11: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečně v síti CZ.
12: O2. Více ze života.
13: Halo, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. kalkulator.cz.
14: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
15: Spěchejte na www.webglobe.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
18: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
17: A co je Chytrárt?
18: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
17: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
19: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
20: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
21: Mami!
20: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
21: Vystřihovali jsme slana.
20: Vystřihovali?
21: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
22: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
23: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
24: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
23: Salonky.
24: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
23: Úklid.
24: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
23: Ha, kuchař.
24: Správně.
23: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
25: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
26: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
27: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.
28: Let's go.

Pražské galerii La Fama, která sídlí na Starém městě nedaleko právnické fakulty, je k vidění nová výstava, která je inspirovaná oblíbeným televizním pořadem Na plovárně, který oslavil už svůj tisící díl. A oslovení umělci dostali domácí úkol. Galerie La Fama totiž dává domácí úkoly, toto je domácí úkol s pořadovým číslem 34, aby si vybrali některou z osobností, která byla hostem Marka Ebena v pořadu Na plovárně, a té osobnosti svým výtvarným dílem složili takový hold. Takže na té výstavě můžete obdivovat obrazy nebo výtvarná díla inspirovaná osobností Dana Bárty, Dalaj Lámy, Adolfa Borna nebo třeba Olbrama Zoubka. Výstava je přístupná úplně každý den. Více se dozvíte na webovkách Galerie La Fama. Galerie, muzea, ještě třeba knihovny, to jsou jen z mála veřejných míst, kde panuje ticho. A my si pustíme skladbu s názvem Silencio, je to novinka od skupiny U2. Novinka. Express.

0: V odpoledním vysílání Express FM nám dělali společnost pánové Wilkinson a Sub Focus, producenti DJové ve společném tracku Just Hold On. Za chvíli se pustíme Jacka Whitea a taky nás čekají hudební zprávy.
1: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní vířivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Vířivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
2: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr, 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Přijíždí britské rockové duo Blood Red Shoes. Už 10. října na Cargo Gallery. Energie, kytary, výbušná show. Support Smasher. 10. října Blood Red Shoes. Cargo Gallery.
9: Venus Plus. Záclony, závěsy, garníše, kolejnice. Vše pro vaše okna. Možnost šití a instalace. Venus Plus.cz.
10: Do Brna, do Prahy.
11: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
13: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás. Music.
14: First. Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music News. Úchvatná modrá kytara Epiphone, která kdysi patřila legendě Oasis Noelu Gallagherovi, se v nedávné aukci ve Worcestershire prodala za pozoruhodných 12 000 liber. Nástroj, o jehož koupi se starala aukční síň Little Tone Auctions, byl součástí velké sbírky, kterou prodal syn Hugha Richardse, jenž působil jako zvukař ikonické britpopové kapely. Kytara v limitované edici, vyrobená v roce 1997, je pravděpodobně jedním z pouhých 5 identických nástrojů, které výrobce daroval Gallagherovi, než nakonec skončili u Richardse. K-popoví Stray Kids dosáhli 9x topu v Billboard Hot 100 a ti se po BTS odhlásili z možné nominace na Grammy. Tato informace přišla týden poté, co organizátoři Grammy potvrdili, že sekce asijského popu zůstane v této anketě. Dua Lipa, podle zdroje blízkého tohoto zdroje, letos novou hudbu nevydá, a to přesto, že údajně nás dělilo jen několik týdnů od pilotního singlu k novému albu. Album a vše okolo přijde až v roce 2027. S deskou se chystá a již jsou údajně zarezervované stadiony nebo stadion ve Velké Británii, kde by měla na několik termínů zaparkovat. Nejčastěji se mluví o Wembley, kde budou Noah Kahan nebo Harry Styles.

tomto víkendu proběhnou v Česku volby, ale to není všechno. Na tuto sobotu se těší všichni, kdo milují Stardance, protože odstartuje jeho 14. řada, kterou budou naposledy provázet jako moderátoři Tereza Kostková s Markem Ebenem. No a z těch slavných soutěžících se můžete těšit, jak to půjde například Martě Jandové, Tomovi Pšeničkovi, Tomovi Sean Pšeničkovi, abych byla přesná, Sáře Prachař Sandevě, Radkovi Štěpánkovi, bývalému tenistovi, nebo Tomáši Matonohovi, bych nezapomněla na Petru Nesvačilovou ještě. Takže Stardance od soboty u nás na Expressu, teď Jazzy a Chris Lorenzo dohromady a jejich aktuální hit Invisible.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Hygienici evidují mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze 475 nemocných. U 219 je potvrzena salmonelóza. Celkem bylo od vypuknutí epidemie hospitalizováno 99 osob, aktuálně jich je v nemocnicích 20. V Tokiu o víkendu skončila rekordní série deštivého počasí, jež trvala 37 dní. Japonští meteorologové uvedli, že město zažilo nejdelší nepřetržitou řadu deštivých dnů od začátku měření v roce 1886. Tenista Jiří Lehečka postoupil do finále turnaje v Tokiu a zahraje si o třetí titul v kariéře. V rozhodujícím utkání vyzve světovou trojku Španěla Carlose Alcaraze. Babí léto vydrží v Česku zřejmě do čtvrtka. V příštích dnech bude až 24 stupňů Celsia. V pátek se pak výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. Tolik zprávy v 15 hodin, posloucháte Odpoledne na Expressu. Krásné pondělí vám přeje Veronika.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tak to byla slovenská Adéla, jejíž pražský koncert, který se chystá na 11. ledna do Fóra Karlín, se vyprodal během několika málo minut. Koukala jsem, kolik má Adéla na Spotify posluchačů měsíčně. 30 milionů, to není úplně málo. Gratuluju. Veselt Cowboy, Pina Boys, to je skladba, kterou budeme poslouchat na Expressu právě teď.

0: like I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Tak to byl Westside Cowboy, říkala jsem si, že vás pozvu na nějaké ty koncerty, které se konají v tomto týdnu, tak co třeba středa Good Times Only a Tiger, tyhle dvě bezvadné kapely budou hrát v Kabinetu Mus v Brně a v Kabinetu Mus bude ještě ve čtvrtek Katarzia se svojí novou deskou. Co se týká Prahy, tak můžete vyrazit ve čtvrtek třeba na divoké Dub Pistols do Lucerna Music Baru, v pátek hrají na Cargo Gallery Skyline a hned v sobotu tam budou Blood Red Shoes a pak tu mám ještě pozvánku na sobotu, na sedmičku to bude hip-hop ve složení Orion, Traffic, Vec a Lavor. Tolik koncerty, za chvíli tu máme Jamieho T a pustíme si taky něco staršího, protože nás čeká rubrika Old School.
2: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGloob. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webgloob.cz.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
6: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
7: Mami!
6: Oh, tak co jste dneska s tetou vyváděli?
7: Vystřihovali jsme slona.
6: Vystřihovali.
7: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
8: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
9: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
10: Proč se culíš?
11: Protože budeme krásný.
10: To už přece jsme.
11: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
10: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
12: Express.
13: Music first.
12: Express FM.

0: Express Old School.
1: Minulý týden oslavil 75. Sting, no a dnes je slaví Bob Geldof, hudebník, kterému dělá dobře konat dobro. V roce 1989 dal dohromady super skupinu Band Aid, která naspívala písničku Do They Know It's Christmas, která podpořila hladové děti v Etiopii. No a o rok později uspořádal obrovský koncert Live Aid opět na Etiopii postiženou hladomorem. Koncerty byly dva, jeden se konal v Londýně, druhý se konal v americké Filadelfii a celkově se vybralo asi 150 milionů liber. My si u příležitosti narozenin Boba Geldofa pustíme jeho písničku z roku 1979, kterou natočil se svou kapelou The Boomtown Rats. I Don't Like Mondays se jmenuje. Asi se všichni shodneme na tom, že pondělí není nejoblíbenějším dnem obecně, ale proč ho nemá rád Bob Geldof? Ta píseň zní dost veselé, ale ona má tragické pozadí. Bob Geldof zrovna dělal rozhovor v Atlantě, když z telegrafu, vedle kterého seděl, vylezla zpráva o tom, že 16-letá dívka Brenda Spencer spustila střelbu na hřišti základní školy v kalifornském San Diego, naproti které bydlela. Zastřelila ředitele s ošetřovatelem a 8 dětí zranila. A když se jí reportér, který s ní po telefonu mluvil poté, co se zabarikádovala ve svém bytě, ptal, proč to udělala, tak odpověděla. Nemám ráda pondělí, oživilo mi to den. Takže proto. A Bob Geldof k tomu řekl, byl to nesmyslný čin spáchaný z nesmyslných pohnutek, tak jsem napsal nesmyslnou píseň, která to ilustruje. Takže The Boomtown Rats, I Don't Like Mondays, rok 1979. Express Old School.

0: Hrála nám skupina Turnstile, která o víkendu přepsala historii americké televizní zábavy, protože v pořadu Saturday Night Live hrála po 45 letech hardkorová kapela, právě Turnstile. Naposledy to byly Fear v roce 1981. Turnstile zahráli 3 skladby, jednou z nich byla tato skladba I Care. Byl to díl, který moderovala herečka Dakota Johnson a v hledišti také seděla a Turnstile poslouchala Taylor Swift, která se v tom díle objevila jako takový host překvapení. Teď si poslechneme na Expressu Ash a její píseň Stop the Wedding.
1: Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Před námi je období, kdy budeme hodně času trávit doma před televizní obrazovkou nebo před plátnem, které máte doma. Nicméně ráda bych vám dala třeba pár tipů na to, co byste mohli zhlídnout. Včera jsem tu říkala, že na OnePlay, teď nevím, se objevil Oppenheimer. Myslím, že na OnePlay. A na OnePlay se chystá také seriál, nový seriál od tvůrců Zbožňovaného mostu, režiséra Jana Prušinovského a scénáristy Petra Kolečka. A ten nový seriál, který má 10 dílů, se jmenuje Oddíl B. A tvůrci nás vezmou za mříže, protože ten seriál se odehrává ve věznici. Hrdinou je 20-letý David Broulík, Tadeáš Moravec, který nastupuje poprvé do vězení. A s ním tam tráví čas celá partička vězňů. Čekejte nekorektní humor samozřejmě a 10 dílů, jak už jsem říkala. První díl odvysílá OnePlay nebo umístí ho na svou streamovací platformu už tento pátek 9. Za chvíli se pustíme Sabrinu Carpenter a čeká nás taky song od Tylera The Creator.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme výběr.
6: Dvojnásobíme investice.
7: Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
6: váš názor. Váš názor.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Přijíždí britské rockové duo Blood Red Shoes. Už 10. října na Cargo Gallery. Energie, kytary, výbušná show. Support Smasher. 10. října Blood Red Shoes. Cargo Gallery.
10: Věda, řemeslo, slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
11: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna.

0: Fantasymania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
1: Izomat stavebniny.
2: Stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny. A chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
3: Široký sortiment. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Hudba na prvním místě.

To byl renesanční umělec Tyler the Creator a jeho Ring Ring Ring. Veronika se loučí, máme 15.54, za 6 minut startuje Express Drive a s ním tady převezmou studio Petr a Michal. Užijte si to a společně se můžeme slyšet zase zítra od 13 do 16. Ahoj.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vláda schválila novou koncepci kulturní politiky. Po pondělním jednání vlády o tom informoval ministr kultury Otto Klempíř. Jeho koncept dříve kritizovali zástupci kulturních organizací i členové předchozí vlády. Estonsko posouvá své ozbrojené síly blíž hranicím s Ruskem. Současně také rozvíjí schopnosti zasáhnout vzdálenější cíle, včetně Petrohradu. Snahou je odradit Moskvu od případného útoku, uvedl to list Financial Times odvoláním na zdroje z estonské armády. Panují totiž obavy z ruské provokace po konci války na Ukrajině. Další ztráta pro českou fotbalovou reprezentaci. Kvůli zdravotním problémům se od ní v pondělí odpil záložník Lukáš Červ, který tak vynechá úterní utkání ve Wembley proti domácí Anglii v Lize národů. Odpoledne očekáváme jasno až polojasno v nížinách Čech, lokálně s nízkou oblačností. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Na Express FM právě startuje odpolední drive a během následujících 3 hodin vysílání vám společnost budou dělat Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Pokud jste si v džungli všech rádiových stanic v České republice vybrali právě Express FM, děkujeme vám za to, jsme rádi a rádi vás budeme v příštích třech hodinách bavit. Jsou tady Petr, jsou tady Michal a jsou tady Express Drive.
1: Ano, je pondělí 5.10., takže cítíme se všemi, kteří měli návrat těžký, to myslím víkendový návrat, ale nebojte se, my vás nastartujeme tak, abyste tím týdnem prolítli rychle a aby jsme se vám zase přihlásili třeba ve středu a potom už pátek a byl zase víkend a tak dále.
0: Ty jsi to vzal teda hopem.
1: No to, co jde, o to jde, má to být rychle.
0: Jo, jaký byl tvůj návrat po víkendu?
1: Tak ty návraty, já už jsem si na ně zvyknul, já si neplánu na pondělní ráno nic zásadního, abych potom nemusel litovat. Já jsem měl víkend pestrý, co se týká kulturního dění, co se týká pracovního nasazení i co se týká mých pokroků v nimrodství. Takže já jsem...
0: Ty jsi nimrodil?
1: No, zase jsem pomáhal sousedovi, bylo to zajímavý, myslel jsem si, že to skončí zase jenom nakládkou trofeje do auta, ale dostal jsem se i k věcem, po kterých jsem vůbec měl tušení, že se můžu dostat, ale zvládl jsem to, ustál jsem to, jsem na sebe hrdej, ale tak jako tak jsem musel zklamat a říct mu, že jako mladší ročník do jeho mysliveckého spolku nevstoupím.
0: Chtěli omladit, jo? Chtěli oni snížit, snížit věkový průměr.
1: Mladí nejsou nikde, jo? Na tož myslivectví, nebo to. Ale tak jsem řekl, ale víš co, to si asi budeš myslet. Já jsem rád, že jsem nevomdlel už jenom při tom prvním pohledu na tu tvojí trofej, jo?
0: Takže... A tak můžeš být nimrod, který bude dělat jenom tu první polovinu, to znamená, že budeš chodit jako krmit ty, dokrmovat ty, tu zvěř a počítat ji a nemusíš ji střílet přece. Já vím, že pravdu má jenom bouchačka, ale nemusíš přece.
1: Já zrovna tenhle ten myslivecký spolek je docela přísnej, co jsem pochopil a přestože jakoby má, já nevím, může mít třeba 80 členů, a tak přestože se tam hlásí jako řada lidí, tak oni jen tak nikoho nevezmou. Dokonce ani nevzali člověka, který jim nabízel pěkný balík, jako že jim do toho vloží. Ono jim jde prostě o to, aby to byla partička, aby dělali ten svůj obor nebo to svoje hobby, někteří to mají jako hlavní zaměstnání, někteří jako hobby, aby to dělali nějak jako kulturně a aby všichni byli spokojení.
0: Tak to je chválihodné. No, tak když tak budeme sledovat Petrův vývoj, co se nimrodství týče, však oni ho tam do té myslivecké jednoty nakonec natáhnu, já tomu věřím.
1: No a ty jsi měl nějakou interakci třeba se zvířaty?
0: No málem jsem měl interakci taky se srnkou a to na dálnici, ale jako naštěstí pro mě a bohužel pro něj jí trefil jiný řidič kousek přede
1: fakt
0: mnou.
1: Jo.
0: No, ale jinak já jsem měl takový polopracovní víkend, takže to byla práce a odpočinek, nic mezi tím.
1: Takže jsi dřel a málem zadřel, co se týká silnice.
0: Ano, naštěstí, jak říkám, moje auto zůstalo nedotčené.
1: No tak to je skvělý. Já dneska ráno samozřejmě taky jsem na jednoho nějakého srnečka málem narazil, ale já si opatrně už vím, jako kde se tak nějak a nechci si zkazit den.
0: No a my vám taky nebudeme kazit den tady těma historkama. Radši vám pošleme další skvělou muziku Steve Lacy nebo Joy Division teďka právě na pořádku.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Seš tlustá, fakt nechutný.
1: Pošli to heslo, jinak tě reportuji.
2: Trapný, všichni se ti smějou.
3: Je nevadí, že jsem starší než ty.
4: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
5: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečnevsíti.cz.
6: O2. Více ze života.
7: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště pletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
8: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly /agrodabaky.cz.
9: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
10: Spěchejte na www.webglobe.cz.
11: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
12: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
13: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krtský les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostily.cz. A pohodička na terase taky potěší.
14: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
15: Mami!
14: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
15: Vystřihovali jsme slana.
14: Vystřihovali?
15: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
16: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
17: Divadlo v dlouhé uvádí
18: dobrodružnou inscenaci o síle představivosti pro děti i dospělé. Jak vidět neviditelné.
17: Co když ty největší dobrodružství nezažijete někde venku, ale uvnitř vlastní hlavy? Jak vidět neviditelné?
18: Divadlo v dlouhé.
19: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
20: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
19: Navádění letadel?
20: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
19: Technik ve věži?
20: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
19: Elektrikář?
20: Jo, přesně tak.
19: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
21: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
22: Izomat stavebniny. Stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny. A chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
23: Široký sortiment. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
24: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
25: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
24: Těšíme se na vás.
26: Express FM.
27: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Song pro všechny hlubokokapsáře. No, kdo možná taky potřeboval dolar, nebo spíš koruny, to byl jeden fotbalový fanoušek. Protože fotbalová vášeň a taky několik piv, které k tomu fotbalu tak nějak patří, se postarali o příběh, kterému těžko uvěříte. Hrálo se pohárové utkání FC Vsetín Bohemians Praha ve Lhotě u Vsetína. A jeden z domácích fanoušků si dal pár piv a potom chtěl jet domů. Bylo to ve středu 30. září, ale až teď tenhle ten příběh vyšel na povrch.
1: A chtěl jít na kole nebo v autě?
0: To si poslechni. Chtěl jít autobusem.
1: Jo, takhle.
0: Ale taky jel autobusem. Takže ve Lhotě u Vsetína bylo utkání MOL Cupu, po závěrečném hvězdu byl vsetínský příznivec Ondřej, říkejme mu tak, ve značně podroušeném stavu a rozhodl se vyrazit domů. Cestou ze hřiště zahledl velký autobus, myslel si, že to je linkový spoj, no a nastoupil do něj. Zamířil dozadu, usnul a spoléhal, že až dojede do Vsetína, že ho někdo probudí. Jenže šlo o autobus fotbalistů Bohemians. Řidič právě přebíral večeři pro hráče na druhé straně autobusu, takže neviděl, že černý pasažér přistoupil a autobus poté, když přišli hráči, vyrazil směrem do Prahy. Ondřej se probudil až před velkým meziříčím na tom tradičním a řekl bych ikonickém mostě a když se tak rozhledl, překvapilo ho, že je v nějakém luxusnějším autobuse, než nějaký je zvyklý. No a taky tam byl zvyklý klid, všichni kolem měli stejné outfity. No a když autobus tedy přijížděl ten dálniční most, došlo mu, že to není běžný spoj do Vsetína. Ty pičo, kde to jsou? Co to je za lidi? To není normální autobus, krucinál, řekl. A aby zjistil, kam se dostal, protože už pochopil, v jakém autobuse je, tak zakřičel, Tonda, panenka. No a zepředu se ozvala pohotová odpověď. Ale on už tady nějaký čas nehraje. No potom se tam zašel podívat brankář Reichl a situaci shrnul slovy, hele vole, tady se valí nějaký opilec. Mezitím už Ondřej vystřízlivěl, myslím, že to bylo nejrychlejší vystřízlivění v dějinách opilosti a celou situaci začal řešit, jo. No a představ si.
1: Určitě měl samozřejmě dres hostů, že jo? Nebo respektive
0: no,
1: domácí.
0: Jestli měl teda nějaký dres, to nevím, ale každopádně Bohemáci to vzali s humorem, nevysadili ho na nejbližší benzínce na dálnici, ale nabídli mu hovězí burger, to byla ta svačina nebo večeře, kterou přebíral řidič. Vzali ho až do vršoveckého dělíčku, tam mu ukázali zázemí stadionu.
1: No.
0: A potom ještě ho trenér Stanislav Hejkal osobně dovezl na nádraží tak, aby stihl vlak zpět na Valašsko. Takže Vsetín sice z poháru vypadl, ale Ondřej má z tohohle utkání zážitek na celý život.
1: No aby ještě nepřešel na druhou stranu barikády.
0: Já myslím, že bude dál fandit Vsetínu, ale v utkání, kde Vsetín hrát nebude, tak bude zaklokaný určitě.
1: No a já ti dneska ještě prozradím, co by se Ondřejovi stalo, kdyby to takhle přebombil v Japonsku, jo?
0: No to mě hodně zajímá, k tomu se dostaneme za chvíli.
2: Pondělní odpoledne na Express FM. Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Na dopravní nehody narazíte a tudíž se i zdržíte na silnici 448 u obce Laškov v okrese Prostějov, na silnici 157H u obce Srubec v okrese České Budějovice, na silnici 1027 na Slapech v okrese Praha-Západ, v Plzeňské ulici na Praze 5, tam je zdržení v levém jízdním pruhu, který je neprůjezdný. Dále pak nehody na nižším hrádku v obce Brandýs nad Labem a nebo v ulici Jaselská v obci Kolín. Šťastnou cestu za odpolední drive vám přeje Michal s Petrem.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
3: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku? Online verzi může mít hned teď a do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na alza.cz.
1: Express FM.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Relax na Max. Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní výřivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Výřivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním

0: Da, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
5: Promění.
4: A v novou sukinku?
5: Promění.
4: A v paraplíčko?
5: Promění.
4: I na obal pro pastelky?
5: I v obal.
4: A v baťůžek?
5: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
6: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
4: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tati? A...
5: Běž už.
6: Více na cestaodpadu.cz.
7: Přijíždí britské rockové duo Blood Red Shoes. Už 10. října na Cargo Gallery. Energie, kytary, výbušná show. Support Smasher. 10. října Blood Red Shoes. Cargo Gallery.
8: Venus Plus. Záclony, závěsy, garníže, kolejnice. Vše pro vaše okna. Možnost šití a instalace. Venus Plus.cz.
9: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
10: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
12: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
13: Express. Music first. Express FM.

0: Nilufer Jania a Heat Rises, no, to už bohužel není úplně pravda, že by nějak jako to teplo se jako, že by rostlo, spíš se ochlazuje, ale samozřejmě my vás zahřejeme.
1: Ano. Co bohužel roste v současné době je bohužel kyberšikana, jo. Představ si, že mobil má dnes 97% dětí na základní škole. To jsem vůbec netušil.
0: Taky ne, já myslím, že to je míň.
1: Mezi 8 až 11 letými je to 94% a denně na něm stráví v průměru 3 hodiny a 13 minut starší děti přes 4, to znamená zhruba třetinu dne. Se 43% dětí jde mobil po večerce i do postele. No ale problém je, jak reagují rodiče. Jo, ty znají jako jenom kontrolu, limity, zabavení telefonu, tresty, ale nový výzkum nadace O2 mezi 17 českými dětmi ukazuje, že tahle obrana slábne přesně tam, kde rizika rostou a kolem 11. roku limity mizí a děti se kontrole naučí vyhýbat, takže tyhle ty zákazy vlastně nemají smysl.
0: No a potom přichází kyberšikana, sexting, falešné účty, deepfake a tak dále a tak dále. No a přitom nejúčinnějším nástrojem zůstává obyčejný rozhovor a ten bohužel v českých rodinách nefunguje, pozitivně ho prožívá jenom 37% dětí a v 17% rodin ho rodič vůbec neotevře. No a kde chybí rodič, tam nastupuje náhradník, takže 31% dětí se zážitky z online světa svěřuje umělé inteligenci, u 12 až 15 letých je to ještě o trochu víc. Čtvrtina by se s AI poradila i po kliknutí na podivný odkaz, nebo když je osloví neznámý dospělý. Nástroj, který je po ruce, nesoudí a neomezuje, ale taky nenese odpovědnost. No, je to složitý a úplně se děsím toho, že mě to taky relativně brzo čeká.
1: No ale můžeš být v pohodě, protože O2 provozuje webové stránky, které se jmenují Bezpečně v síti. A ty jsou dokonce v nějakým hlavním menu rozděleny na sekci pro rodiče, pro uživatele, pro učitele, pro děti a tak dále. A pokud jsi úplně neznalej a nevíš vlastně, co máš dělat, že tvoje dítě se třeba stává obětí nějaký kyberšikany, nebo jak se máš chovat, když jim dáváš první mobil, jaký máš vybrat a tak dále. Všechno najdeš na Bezpečně v síti CZ, ale proč o tom mluvíme?
0: A mluvíme o tom proto, že právě s O2 tento týden budeme soutěžit a to o balíček, který obsahuje sluchátka O2 Pods Ultra, O2 Tech a taky O2 Powerbanku.
1: Je to prostě kompletní meníčko, ty sluchátka samozřejmě nejsou in-eary, ale jsou to normální velký sluchátka.
0: Krásný,
1: Bluetoothový přes uši.
0: Moje nejoblíbenější sluchátka právě jsou ty, které jsou přes uši a ne do uší.
1: Já to vždycky záleží na to, kde je používáš a jak je používáš. Každopádně jsme s Michalem koukali i na ten O2 Tech, který vlastně má tam tři kousky, kterým si můžete vlastně tagovat kohokoliv od dítěte až po věc.
0: No a pokud byste to chtěli, tady tu věc, tak stačí s námi soutěžit. Samozřejmě čím víc soutěžit budete, tím větší máte šanci a můžete klidně poslat každý den jeden e-mail. A dneska je naprosto jednoduchá otázka. Co je to hoax?
1: No, asi nebudeme dávat možnosti.
0: Ne,
1: a rovnou
0: nebudeme.
1: Chceme tu správnou odpověď a tu nám pošlete.
0: Na e-mail soutěž@expressfm.cz.
1: Nezapomeňte se podepsat a uvíz i váš mobilní telefon, aby jsme vám v případě toho, že až budeme na konci této soutěže losovat, mohli dát tu skvělou zprávu vědět.
0: Nemusíte se bát, nebudeme vás pomocí toho čísla kyberšikanovat.
1: Přesně tak. Express Drive. Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Český občan Michal Plamínek, kterého ruský soud v září poslal na 13 dní do vězení, byl propuštěn, sdělila česká diplomacie. Dotyčný byl odsouzen za uspořádání protestu u Leninova mauzolea na moskevském Rudém náměstí. Požár vypukl v pondělí na turecké nákladní lodi u rumunských břehů poté, co plavidlo převážející obilí zasáhl zřejmě dron. Záchranné složky z lodi evakuovaly 11 osob, včetně 3 zraněných, 2 členové posádky zemřeli. Rumunská pobřežní stráž uvedla, že plavidlo se začalo potápět. Překážkáři Linda Bodková a Michal Rada po zúžení nominací nadále aspirují na ocenění pro evropskou vycházející hvězdu letošního roku. V kategorii Rising Star oba uspěli v hlasování fanoušků, novinářů, zástupců členských federací a odborníků evropské atletiky a postoupili každý mezi trojici finalistů. Nominace zveřejnila evropská atletika. Dnes noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost s vyšší pravděpodobností v Čechách. Nejnižší teploty 9 až 4 stupně, na horách kolem 5, v kotlinách výrazně méně. Z vysílacího studia Express FM vás dnes ještě jednou zdraví Michal s Petrem. Přejeme vám příjemný poslech 2. hodiny odpoledního driveu.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tell me, you want it.
1: Jo, ty chci to chceš mi to říct, já vím.
0: To říct. Řekni mi to.
1: My jsme tu minulý hodině jsme tu řešili toho chudáka vsetínského fanouška, který silně podnapilý se omylem dostal do bohemáckého autobusu.
0: A jak dobře to pro něj dopadlo.
1: A jak dobře to pro něj dopadlo. A já jsem ti řekl, jak by to pro něj dopadlo v Japonsku.
0: No, jo? To by mě zajímalo.
1: Japonská policie používá pomůcku označovanou jako japonské znaky, dá se to přečíst jako Hogoshito, a je to něco jako ochranná plachta.
0: Aha.
1: Je to pevná velká plachta či folie, do níž mohou policisté zabalit silně opilého, agresivního nebo jinak neovladatelného člověka. V podstatě taková svírací kazajka.
0: No.
1: Oni tím vlastně omezí jeho pohyb, a to jak rukou, tak nohou, a následně ho v několika lidech bezpečně přenesou. Jo? Takže ty se stáváš takovým balíčkem. A opravdu, já jsem to ověřoval, dokonce o tom dělala reportáž BBC, a smyslem není toho opilýho člověka trestat, ale hlavně omezit jeho pohyb tak, aby nezranil sebe, policisty nebo někoho v okolí.
0: To je hezký.
1: A japonský policejní materiály dlouhodobě popisují péči o silně opilé lidi jako běžnou součást policejní práce. Policie zasahuje zejména tehdy, pokud opilý člověk právě ohrožuje sebe či jeho okolí. Ale není to postup pro člověka, který je třeba v bezvědomí nebo s podezřením na akutní otravu alkoholem, protože japonský vládní doporučení v takovém případě říká okamžitě volat záchranku a člověka uložit do zotavovací polohy kvůli nebezpečí zadušení zvratky. Takže tam samozřejmě přichází na řadu první pomoc. A historické údaje japonské národní policejní agentury jsou docela zajímavý. V Tokiu končila většina takto chráněných opilců právě v ochranných místnostech policejních stanic nebo ve specializovaných centrech pro opilé, a téměř 80% bylo z ochrany propuštěno do 6 hodin a dalších 19 do 12 hodin. Takže taková, jako řekněme, záchytka. A pokud by ten opilec spáchal trestní čin, samozřejmě to je jiná situace, a vystřízlivěním to rozhodně nekončí. Takže Japonci opilce nebalí do plachty a nikam neodloží, plachta slouží jen tomu bezpečnému zvládnutí agresivního nebo silně podnapilého člověka.
0: No vidíš, takže takový to hoďte na něj deku dostává úplně jiný význam v Japonsku.
1: No takhle, u nás, když na tebe hodíme deku, tak to nechceš. Express. Express Drive.

0: tak moc líbí a vždycky mě jako zvedne náladu, přesto, že prostě bez ní slunce nesvítí.
1: Jo, tak víš co, každý máme jiný vkus. Mě trošku do parády dostanou třeba Nothing But Thieves, který uslyšíte za chvilku, a předpokládám, že ty si budeš podupávat i na Kotra.
0: No a samozřejmě bude tady taky moje oblíbená britská bohyně Olivia Dean.
1: Yeah.
2: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavných programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
3: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostily.cz. A pohodička na terase taky potěší.
9: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
10: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
11: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
10: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
11: A můžete využít i výhodné financování.
10: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
12: Music. First.
13: Express FM.

0: Tolik vězeňský song, za kterým stojí německý DJ a producent Colter.
1: No a my se podíváme na úplně někoho jiného. Colter je známý hlavně lidem, kteří, řekl bych, se pohybují v té branži taneční hudby. Ale my se teď podíváme na člověka, který je, i přesto, že už není více než 10 let mezi námi, známý snad každému, kdo aspoň trochu zavadil o hudbu. A to je David Bowie. Ten by příští rok oslavil 80. narozeniny. No a k tomu se teď váže série speciálních akcí, vydání, spoluprací a dalších věcí a bude se to konat po celém světě právě u příležitosti oslav 80. narozenin téhle ikony. Začíná to už dnes a potrvá to celý rok 2027. 8. ledna, to je den, kdy právě by David teda oslavil 80. No ale začíná to s předstihem a skončí to s velkým zpožděním za těmi narozeninami. Máme se opravdu na co těšit, tedy nejvíce mají na co těšit v Spojených státech a taky v Londýně.
2: To je hezký, já si myslím, že všichni mají rádi Davida Bowieho. A kdo ho rád nemá, tak určitě časem změní názor jako já.
1: No, já jsem nikdy nebyl nějakého extrémní fanoušek, ale potom jsem k němu jako se zase vrátil. A víš, kdo mi k tomu pomohl? Pet Shop Boys.
2: Jo.
1: Oni tenkrát si udělali to Hello Space Boy. A vlastně já jsem ho jako zpětně objevil, jako až díky nim, jo, jako věděl jsem samozřejmě, že existuje, to asi nemohl nikdo přehlídnout, pár věcí jsem jako říkal, jo, dobrý, no ale potom jsem vlastně jako se trošku do toho jako posunul a jako začal jsem zjišťovat, jak moc zajímavý to je všechno to, co udělal. A jak hlavně, jak on byl fakt takový, to, jak se o někom říká hudební chameleon, jo, tak myslím, že u něj je to teda docela výstižný a jako někdy se to říká o někom, kdo jednou za život změnil styl, jo, ale on ten styl měnil desku od desky de facto, že?
2: Já myslím, že o něm a o jeho životě a vůbec o jeho nějakým vizionářství bychom tu mohli mluvit hodiny, ale já bych si radši zatancoval.
1: Tak pojďme tančit, mládeži, do tance!

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní nehody hlásí D4 na 28. kilometru ve směru Strakonice, dále pak v ulici Havlíčkova v Linsku v okrese Chrudim, tam probíhá vyšetřování nehody. Dva osobáky jsou v sobě v ulici na Ostrově, také v Havlíčkově Brodě. Vyšetřování nehody momentálně probíhá na D3 na 136. kilometru na trase Kaplice Mezno nebo v ulici Skřivánčí v Jablonci nad Nisou. Tam je nehoda osobáku s chodcem a policie míří na místo. A ještě si dejte pozor na silnici 6 u obce Stružná v okrese Karlovy Vary. Tam je osobák na boku, ale složky záchranného systému jsou již na místě. Jezděte opatrně a poslouchejte Express FM, kde pokračuje odpolední drive s Michalem a Petrem.
3: Express FM.
4: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
5: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
4: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku? Online verzi může mít hned teď a do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na alza.cz.
1: Express FM.

0: nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmenšit. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Přijíždí britské rockové duo Blood Red Shoes. Už 10. října na Cargo Gallery. Energie, kytary, výbušná show, support, smasher. 10. října, Blood Red Shoes, Cargo Gallery.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Express FM.

0: Zima se pomalinku blíží a my samozřejmě reflektujeme dění i v následujících měsících. A teď se právě přesuneme do listopadu a konkrétně skoro do celého listopadu. Protože v Praze se od 2. do 22. listopadu uskuteční poměrně ambiciozní festival s názvem Prague Sounds. No a ten nabídne 11 koncertů, 11 nezapomenutelných zážitků.
1: No a je to hudební jízda od jazzu přes elektroniku a rap až po současnou klasiku. Přijedou Max Cooper, Samara Joy, Hiromi, Kojay Radical a nebo Anushka Shankar, tedy samozřejmě polorodá sestra Norah Jones, dcera Raviho Shankara, který spolupracoval s The Beatles. No a vy Anushku můžete znát i z našeho vysílání, protože ona hraje na sitar v jednom z nejnovějších hitů Gorillaz, který se jmenuje Orange County.
0: To jsou ti největší zahraniční interpreti, řekněme. Z těch domácích se tam ve speciálních projektech představí třeba David Koller, Lenka Dusilová a nebo náš jeden z nejznámějších jazzových pianistů
1: Ondřej Pivec. Ano. Asi, že? No, mimochodem David Koller tam má večer s písněmi Karla Kryla, což je vlastně už podruhé, protože loni se tam, nebo předloni už se tam střídali s Richardem Millerem na tom pódiu a já jsem viděl záznam a bylo to super, takže...
0: On vůbec ten festival v minulosti nabít jako docela hodně velkých jmen, včetně Kronos kvartetu a podobně. Já si myslím, že pokud se vypravíte na festival Prague Sounds, určitě neuděláte chybu. Navíc jsou tam 4 výjimečné večery v Rudolfínu, kde se během několika dní vystřídají úplně jiné hudební světy, takže čeká vás hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: A pokud to chcete vidět na vlastní oči, co všechno tam můžete zažít, tak se podívejte na praguesounds.cz. No a když jsme mluvili o Ondrovi Pivcovi, jo, tak já jsem tady naladil ho s Orionem.
0: A to se naladil hezky.
1: Oni jsou oba famous.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policisté během víkendového ilegálního srazu tuningových aut v Česku zjistili stovky prohřešků a technických závad. Po celé republice zkontrolovali zhruba 17 000 vozidel a víc než 32 000 lidí. Zjistili 1565 přestupků kvůli nepřiměřené rychlosti a uložili za ně pokuty 2,93 milionu korun. Dalších 749 závad se týkalo technického stavu vozidel. Stovky středních škol ve Francii dnes zasáhl další den studentských protestů proti poměrům ve školství, kterému se podle demonstrantů nedostává peněz. Na některých místech protesty stejně jako minulý týden přerostly v násilnosti. Čeští fotbaloví reprezentanti v úterý zápasem v Anglii zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Národní tým se pokusí ve Wembley proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa překvapit a po úvodních třech porážkách v Lize národů pod novým španělským trenérem Santim Deniou poprvé zabodovat. Český celek v Anglii ještě nikdy v historii nezvítězil. V úvodním vzájemném duelu ve skupině před týdnem favoritovi v Praze podlehl 0-2. Během zítřejšího dne očekáváme jasno, nebo skoro jasno. Ráno a odpoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mly nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Odpolední drive na Express FM míří do finálové hodiny a z vysílacího studia vás zdraví Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Ray, Ejma, Absolutely a jejich Joy, no a radost můžete mít i z toho, když před vás výčepák na, tako, postaví jedno dobře načepovaný, vorosený víno třeba taky.
1: Ale když před tebe něco postaví, je to v pohodě. My dnes po 17. navštívíme jednu z legendárních hospod, která se nachází na našem území, a tentokrát navštívíme Horní Těrlicko, což je obec v okrese Karviná, a tam se nachází Jaškovská krčma. A Jaškovská krčma je podle archivních dokladů pravděpodobně nejdéle fungující hospodou na území dnešního Česka a patří k nejstarším v Evropě. První písemná zmínka pochází už z roku 1268.
0: Cože?
1: No, krčma stávala na důležité cestě v oblasti Těšínska, spojované s historickými obchodními trasami. Kupci se tu mohli najíst, napít, přespat a samozřejmě postarat se o koně. Později, když oblast patřila Orlovskému klášteru, byla krčma dokonce opevněná, měla vlastní stráž a vybíralo se tu mýtné. A teď začíná ta lepší hospodská historie. Ve středověku prý krčma sloužila také jako útočiště lapků a loupežníků, kteří přepadávali cestující a kupce.
2: Oho, zajímavé.
1: Z tohoto období má pocházet také tajná podzemní chodba vedoucí ze sklepa ven do polí, kterou bylo možné v případě problému zmizet před spravedlností. Klenutý vstup do chodby se u krčmy dochoval. Hospoda samozřejmě nevypadá stejně jako ve 13. století. V roce 1682 vyhořela a o 9 let později byla znovu postavena přibližně do dnešní podoby. Ve starších částech ale zůstaly například klenby a části sklepního zdiva. V 18. století už byla Jaškovská krčma významnou zastávkou kupců. Přespávalo se tu, potkávali se zde lidé z různých částí Evropy a vystupovali tu dokonce kočovné divadelní společnosti. A málem je spolikala i moderní historie, protože při budování Těrlické přehrady v 50. a 60. letech zmizela pod vodou část starého Těrlicka, včetně náměstí a kostela. Jaškovská krčma díky své poloze na kopci přežila. No a ještě jedna taková malá tečka. Jaškovskou krčmu namaloval Karel Gott.
2: Opravdu?
1: Představ si to.
2: Jako vevnitř, že vymaloval, já myslím, že on byl malíř jako akademický, ne?
1: Já si myslím, že ji vymaloval, že ji namaloval.
2: Jo, namaloval, jo, takhle už jsem se lek.
1: Každopádně, dnešní restaurace je v podstatě kulturní památka, která sází na svou historii. Jednotlivé prostory mají názvy jako Hraběcí sněm, Veselá chasa, Hladoví zbrojnoši anebo Rytíři krále. Takže pivo se tady čepovalo v době, kdy ještě neexistovala Karlova univerzita, Karlův most ani Pražské Nové město.
2: Tak do Zůru do Těrlicka.
3: Pondělní odpoledne na Express FM.
4: Express FM.

0: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
1: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
5: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Hudba na prvním místě.
11: Express FM.

0: Přesně před měsícem vydali Kesy Bie novou desku, ale tenhle track Release the Pressure, kde hostuje Calvin Harris, na něm nenajdete. My jsme si s Michalem marně lámali hlavu, proč, ale nepřišli jsme na to.
1: Tak zřejmě je to spíš track Calvina Harrise, ve kterém hostují Kesy Bie a ne naopak, a třeba se to objeví na jeho nějaký desce časem, nebo to prostě byl jenom single a on už třeba žádnou desku nevydá. To se uvidí a to se brzo možná i dozvíme.
0: Myslím si, že asi B bude správně, protože Calvin Harris už ve své diskografii má posledních 5 singlů, u kterých je TBA, to znamená To Be Announced, takže uvidíme.
1: Tak uvidíme, jestli něco zanoncuje. My se tady často bavíme o jídle, ještě častěji se o něm bavíme mimo mikrofony, protože jsme prostě velcí gurmáni. No a já mám rád, když se jednou za čas můžeme taky podívat na takové demitizované potraviny. Jo, že prostě že jsou různé mýty, různě některé potraviny byly dlouho obviňovány z toho, že nám ničí zdraví, a nakonec se ukázalo, že to je přesně naopak.
0: No tak jsem s ním.
1: Máslo. 50 let se myslelo, že máš kvůli tomu problémy se srdcem, když baštíš máslo, protože živočišní tuky a tak dále. No a teď studie ukazují, že nám pomáhá absorbovat vitamíny a taky pomáhá zdraví našeho mozku.
0: To budou asi ty tuky v něm obsažené.
1: Ano, vejce na tom byla podobně, dokonce se jim říkalo cholesterolové bomby už od 80. let, no ale potom výzkumníci zjistili, že vlastně obsahují dobrý cholesterol a zlepšují paměť, no a taky zlepšují vstřebávání lecitínu, nebo respektive ho mají v sobě, že? No, brambory, že jo? Nízkocukrová hysterie začala, všichni, ježiš, brambory, to si nedávejte, jo, to je prostě satanismus pomalu, jo, prostě džihad pro vaše žaludky. No ale teď si vlastně ty výzkumníci uvědomili, že to je nejlépe sytící jídlo. Nebo jedno z nejlépe sytících. No to samý kokosový olej, ten dlouho byl vlastně jako označován za takový jako zlý tuk, protože on se vyrábí, že, rafinací a tak dále, říkalo se, že to je ještě horší než palmovej, ale jeho ketony vlastně nám pomáhají zásobovat mozek.
0: Jo.
1: No.
0: No tak a to jsem v pytli, protože ten já z těch tvojí
1: zmíněk. Já taky nemusím, ne, vůbec nemusím. Taky ne, ale jinak kokos mám rád a vlastně i v tom kokosu je trochu oleje, viď, určitě. Když si dám třeba kokosovou tady tou sušenku, tvoji oblíbenou novou. Sůl. Dlouho prostě říkali všichni, zvyšuje vám tlak, nesolte moc. No ale teď víme, že cukr způsobuje hypertenzi, ne sůl. Takže možná si radši to kafe osolte, než osladíte.
2: No samozřejmě všeho moc škodí, že jo, jako jo.
1: Ano.
2: Ale víš, musím ti říct upřímně, že krom kokosového oleje, který teda nepoužívám, jsem se žádné z těch potravin nikdy v životě nebál.
1: Tak to je dobře a doufám, že se nebojíš ani kafe, u toho skončíme, protože dlouho se o něm mluvilo jako o něčem, co dokonce může způsobit rakovinu, ale pozor, teď na Harvardu zjistili, že naopak risk té rakoviny jater dokonce snižuje.
2: No vidíš to.
1: Jo, takže pokud si dáváte své 6. espresso dneska, tak se toho nebojte a úplně v klidu.
0: Si dejte ještě dvě.
1: Si k tomu dejte ještě chleba s osoleným máslem, anebo brambory vlastně.
2: Zapečte brambory, polkapte to tím olejem, no, a bude vyřešeno. No. Jo, a když si vzpomenete na špenát, že jo, třeba.
1: Jo, tam stačila jedna desetinná čárka.
0: No, všechno bylo jinak.
1: Kam to vedlo. Express Drive. Na Expressu.

0: Express. Dopravní
1: servis. No, co se týká dopravní situace, tak do kolony vlítnete v ulici třídy Tomáše Bati, v třídě Tomáše Bati v obci Zlín. Má to délku asi 100 metrů. Další nehody pak na silnici 18 u obce Dubenec v okrese Příbram, v ulici Košická v Liberci, v ulici Mánesova v Chomutově, na silnici 109 u obce Velké Popovice v okrese Praha Východ nebo v ulici Železničářů v Kladně. Tam je opět kolona, která má zhruba kolem 200 metrů. Jezděte opatrně, s Michalem vám přejeme šťastnou cestu.
2: FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
2: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku? Online verzi může mít hned teď. A do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na Alza.cz.
0: Express FM.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Viděl jsi to?
6: A co, jako?
5: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí pasty?
6: No má bejt.
5: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
6: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
5: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
6: Radši dopí a jít do petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
7: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
10: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
9: Check-in?
10: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
9: Recepční.
10: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
9: Bezpečnostní kontrola.
10: Přesně.
9: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
11: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
2: Music. First. Express FM.

0: Fisher and Tones and I, to byl jejich Favor. No a my vám taky uděláme takový favor, my už půjdeme domů.
1: Hele, víš, na co jsme úplně zapomněli? Dneska je strašně důležitý výročí. Ale úplně jedno z nejdůležitějších výročí České republiky. A tím nemyslím nedožité 90. Václava Havla, což je taky samozřejmě velmi důležité výročí.
0: Na to se zapomenout nedá, protože no, to na tebe číhá na každém kroku.
1: Ale pozor, 5. října roku 1842 byla pod vedením Sládka Josefa Grola byla v Plzni uvařena první várka plzeňského piva.
0: Tak s tím si měl přijít s přímým vstupu s hospodou, to bychom to pěkně propojili.
1: Ale ono se to hodí na to, když se loučíme, protože my si doma můžeme co? Otevřít okno a pivo.
0: Ano, můžeme, ale my jsme slušní kluci, takže zůstaneme u toho okna.
1: Já si pivo dám.
0: Já dneska ne.
1: Když je plzeňský, dneska má výročí, to přece nemůžeš zanedbat.
0: Já bych musel si ho někde koupit nejdřív.
1: No, tady u nás v lednici si ho můžeš říct.
0: A nikomu to neříkej.
1: Takže my se loučíme, s pivem jdeme domů, vy si odevřete, co chcete a hlavně nezavírejte rádio, protože i nadále vám budeme servírovat tu skvělou hudbu, na kterou jste zvyklí. Navíc si v 8 můžete dát reprízu Express Trendů a od 10 reprízu Express Edge.
0: Přesně tak. A ta bude vydatná, takže si myslím, že si potom budete moct na někoho otevřít třeba i hubu.
1: Ho, ho, ho, ho, ho. A my se na vás budeme otevírat hubu zítra mezi 16. a 19. jak jste zvyklí. Bye bye.
2: Drive. Odpolední drive.
3: Na Expressu.

0: cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Express.

0: Express Filmex.
1: Debutující slovenská režisérka Martina Buchelová se svou hravou a nápaditou komedií Milovník ne bojovník uhranula diváky na festivalu v Karlových Varech a odvezla si cenu soutěže Proxima. Od tohoto čtvrtka se u ní můžeme od srdce smát v kinech. S tímhle Feel Good Movie se vrátíme do léta a užijeme si ho tak, jako by nám znovu bylo náct a byli jsme zamilovaní. Andrej má tajný plán. Nedělat blbosti, nikam nechodit, trávit čas se svojí babičkou a hlavně nelézt v opilosti na vysoké stromy, ze kterých se pak neumí dostat dolů. Jednoho dne narazí ale na Míšu a ti dva se nad sklenicí Fanty dají do řeči. Boj o jejich křehkou lásku v tomhle šíleném světě začíná. Hlavní role stvárnili Adam Kubala a Michaela Kostková.
2: Já nechcem spoznat nového chlapce. Asi hovoril, že jdeme babke.
3: No však má tiež babku.
4: Chcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
4: Hej?
2: Kdyby sa niekto páči, že? Jak vyzerá?
5: Neviem.
1: Fanoušci skupiny Queen v kinech po omezený čas, a to od 7. do 11. října, uvidí záznam jednoho z nejslavnějších stadionových koncertů všech dob. A to v dosud neviděné kvalitě a s bonusovým obsahem. Film Queen Budapest diváky vrátí v čase do 27. července roku 1986, kdy skupina na NEP stadionu odehrála před 80 tisíci diváky koncert v rámci proslulého turné Magic Tour, které bylo poslední šňůrou s Freddie Mercurym. Koncert se uskutečnil 3 roky před pádem komunismu a stal se tak jedním z prvních vystoupení západní rockové kapely za maďarskou železnou oponou. Pro tamní úřady a filmový průmysl to mělo tak velký význam, že byla sestavena skupina nejlepších filmových kameramanů a techniků v zemi, aby tento okamžik zachytili pro budoucí generace.
6: Oh, don't be ridiculous.

0: Express Filmix na Express FM.
1: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
0: Express.

0: Jak vznikají nové kolekce spodního prádla? Co bude trendy v nadcházející sezóně? To a mnohem víc se dozvíte v pořadu Trendy Express.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?
0: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
2: Babuhači.
3: Babuhači.
1: Na Express FM.
4: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

tady teď budu říkat nějaký ducha plný keci, jo? Tak mám se docela stabilně, ale teď chybí mi výkyvy v náladě. Lidi se měnějí, to tak bejvá, cítím to jít.

0: Posloucháte reprízu pořadu Trendy Express. Trendy Express.
1: Příjemnou neděli posloucháte Trendy Express. Naším dnešním tématem bude kyberbezpečnost. Jak s dětmi komunikovat o pravidlech pro mobil, sociální sítě i umělou inteligenci. Tak pojďme na to.
0: Trendy Express. Ovšem, co je trendy.
2: Jsem Alenka, AI od O2 a přináším vám informace o online bezpečnosti. Více na bezpečně v síti CZ. O2, sponzor pořadu.

0: Express.
1: Posloucháte Trendy Express, už jsem mluvila o tom, že dneska to bude o kyberbezpečnosti a nebudu na to sama. Mým dnešním hostem je Dominika Herdová, ředitelka nadace O2. Dominiko, dobrý den.
2: Dobrý den, Báro.
1: Tak když se podíváme obecně, nadace O2, co má vlastně všechno na starosti, co jsou ty projekty, které teď u vás běží?
2: My toho máme hodně, takže nebudu zmiňovat úplně všechny, ale budu se soustředit pouze na tu jednou a hlavní, a to je online bezpečnost dětí je na internetu. Teďko aktuálně běží kampaň Moje máma versus AI máma.
1: A ty mámy se tam nějak utkávají, je to nějaký jako MMA, nebo jak to funguje? Ta moje máma versus AI máma.
2: Otevírá témata online bezpečnosti v kontextu sdělování informací AI-kům, to znamená z našeho výzkumu, o kterém můžu povídat později, nám vyšly nějaké hodně zásadné čísla, které říkají, děti se svěřují víc AI než mámám, než rodičům.
1: OK. A když se podíváme vůbec na bezpečně v síti CZ, já myslím, že někteří se ještě pamatují totiž chytrá škola, tak jsou to teď věci, které běží nějak vedle sebe, anebo tam proběhlo nějaký střídání stráží?
2: Jo, proběhlo střídání stráží. O tu chytrou školu jsme po 8 letech upravili a zase trošku posunuli dál, protože ta doba prostě se posouvá. Takže z O tu chytré školy máme O tu bezpečně v síti, zůstává vlastně vzdělávací portál, respektive portál klasická webovka, kde najdete všechny informace o online bezpečnosti dětí na internetu, včetně podcastů, včetně článků. Je tam toho spoustu pro rodiče, ale i pro učitele a vlastně i jako pro děti. A k tomu jsme se právě soustředili na další aktivity, které budeme v nejbližších dnech vlastně ještě jako oznamovat, protože s tím souvisí i to, že se snažíme trošku víc a gamifikovanější dostávat i k samotným dětem. A celou tu kampaň, kterou jsem zmiňovala, je AI máma a tvoje máma, moje máma. My jsme dělali výzkum, který nám vlastně ukazoval, jakým způsobem děti doma mluví s rodičema o online bezpečnosti.
1: Jsou to jako český čísla z českých rodin, českých dětí?
2: Jo, jsou.
1: Takže
2: to.
1: Je to autentický domácí?
2: Jo, je to domácí prostě český výzkum. A my jsme potřebovali, aby vlastně jako nám děti řekli, jako, jak to mají doma a co by vlastně chtěli jinak. Protože jako rodičů, když se zeptáte, vždycky něco jako z toho vytáhnete. Ale ty děti jsou takový bezprostřední. Oni vám to prostě řeknou na place to, jak to prostě jako mají. Takže jsme se spojili s výzkumnou agenturou, se kterou máme dobrou spolupráci, chápou, jak my o tom jako přemýšlíme. A zároveň jsme si řekli, dobře, nemůžeme dělat jenom čistě kvantitativní výzkum, protože jako zeptat se 1700 dětí je jako cool, je to dobrý, je to velký vzorek, ale říkali jsme si, no to jo, ale prostě ta věková hranice nikde jako jinde, 8 let, jak se zeptáte 8letého dítěte, jako jak postavíte ten výzkum samotný, aby byl opravdu jako, že za něho dáme ruku do ohně, že ta metodologie je správná, že ty děti rozumějí tím otázkám, to není jednoduché. Takže jsme si předtím vlastně udělali jako kvalitativní rozhovory, aby jsme vlastně od těch dětí zjistili, jak oni o tom mluví, jak o tom jako přemýšlejí, jsme viděli, jak se máme jako zeptat. A ještě to nám taky nestačilo, takže jsme si udělali ještě takovou jako třetí fázi, která byla postavená na tom, že jsme vlastně vyšli do několika základních škol, kde jsme vlastně samotné děti postavili do roli výzkumníků, aby se ptali svých vrstevníků. My jsme si vlastně jenom chtěli potvrdit, že oni spolu budou mluvit a ty odpovědi budou vlastně totožné. Oni o tom budou mluvit trošku jako jinak, jako tím jejich jako žargonem, ale ty výstupy budou vlastně jako stejným.
1: Rozumím. Co jste se dozvěděli v tom výzkumu, to si řekneme za malou chvilku.
0: Trendy Express na Express FM.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
2: Express FM.

0: Trendy Express. Posloucháte Trendy Express, dneska je tu téma kyberbezpečnost, hlavně se bavíme o dětech a taky velkým tématem bude, jak s dětmi komunikovat a jak děti komunikují a jak rodiny doma komunikují na téma kyberbezpečnosti. Povídám si s Dominikou Herdovou, ředitelkou nadace O2. Dominiko, v tom průzkumu je mi jasný, že jste se ptali na XY otázek, dostali jste spoustu odpovědí, ale takový nějaký zásadní čísla, který třeba vás překvapily nebo možná překvapí i naše posluchače.
1: To celé gro, co jsme jako zkoumali, tak to pro nás bylo úplně nejvíc asi šokující, protože nám jako vlastně vylezlo, že pouze 37% dětí má tu komunikaci v rodině o online bezpečnosti, to znamená, co dělá na mobile, jak dlouho tam je, proč tam je tak dlouho, co se mu tam děje nebo neděje, kdyby se něco dělo, jestli by jako nějakým způsobem se věděl, na koho se jako obrátit. A to nám vlastně řeklo jenom 37% dětí. Prostě 37% dětí jako řeklo, jo, já se doma povídám prostě s rodičema a je to v pohodě. Jako není to nic jako z čeho bych měl špatný pocit. Všichni ostatním, ten zbytek, vlastně řeklo, ta komunikace buď to probíhá napjatá situace, anebo je to až vysloveně jako pro ně nepříjemný a jsou doprovázený často zákazema. To znamená, cokoliv, co to dítě jako vlastně udělá, je pro něho jako nepříjemné, bolestivé, protože to souvisí s nějakým jako alahejtěním, nepochopením toho, co tam vlastně jako to dítě dělá, proč to dělá. A ty rozhovory jsou prostě pro ty děti hrozně nepříjemné.
0: Jasně, takže místo takového toho, aby to znělo jako zájem,
1: jo,
0: co děláš na mobilu, je to zajímavý, ukáž něco, tak je to spíš jako, co tam furt děláš na tom mobilu.
1: Přesně tak, a už to odlož.
0: A to je ten rozdíl mezi těma 37 a 63%, chápu to správně.
1: Ano, mě i překvapilo, jedna z těch otázek bylo, jako o čem si teda jako povídáte s těma rodičema. A oni si hrozně rádi povídají vlastně jako o škole. Oni si vůbec nemají problém. Myslím si, že škola bude takový, jako co by jsme si jako řekli. Ale ty děti vlastně říkají, jo, já si prostě chci jako s rodičema o tom povídat, chci, aby se dívali se mnou prostě na to, na co koukám jako já. Je to prostě žádané, já to jako dítě prostě od toho rodiče jako vlastně hrozně chci. A druhý jako podle mě hrozně důležitý jako zjištění, které souvisí samozřejmě jako vývojovou psychologii a tak dále, je ale to, že ty děti jsou otevřené ty komunikaci a tomu jako pozitivnímu přístupu, že se chtějí sdílet ty věci s těma rodičema, je věk 11 let. Prostě v 11 letech se to okno jako pro tu otevřenou komunikaci, takovou tu příjemnou, jako uzavírá. A potom věku už to dítě to začne vnímat víc jako kontrolu. Že už je to takový, to jako přesně tak mi to ukáže něco a něco a tohle to dítě už pak jako nechce. Takže je strašně důležité začít tu komunikaci v rodinách, opravdu jako vlastně v momentě, kdy začnu dávat jako první tablet, první telefon, prostě když už to dítě jako vlastně dostávám do toho online prostředí a už po něm jako něco vlastně vím, že budu chtít, aby například jako nějaké věci nedělal, tak se s ním o tom musím začít v tu chvíli jako povídat a budovat ten vztah, aby vlastně v těch 11 letech se mi pak nestalo to, že to dítě bude úplně uzavřené a už nebude chtít nic.
0: Tak jak možná takovou komunikaci začít a co by určitě mělo být součástí toho rozhovoru, o tom se budeme povídat za malou chvilku v pořadu Trendy.
2: Trendy Express. Ovšem, co je trendy.
3: Jsem Alenka, AI od O2 a přináším vám informace o online bezpečnosti. Více na bezpečně v síti CZ. O2, sponzor pořadu.

0: Trendy Express.
1: Posloucháte Trendy Express. Dominiko, my se tady bavíme o tom, že je důležitá doma v rodině ta komunikace s těmi dětmi, o těch pravidlech, užívání všech těch přístrojů dneska, který můžete mít. Jak vůbec doma ale nastavit teda ta pravidla? Protože říkali jsme si, měl by to být nějaký jako pozitivní přístup, ale samozřejmě zase nemůžeme těm dětem dovolit všechno, nějaká kontrola tam být musí, tak je to asi těžký vyvážet, předpokládám, byste zjistili něco z toho výzkumu, jak byste to představovali ty děti, tak jak nastavit ty pravidla třeba pro to užívání toho chytrého telefonu, těch sociálních sítí?
2: Já bych možná jako první doporučila udělat to, že na autu bezpečně v sítě si můžete udělat takový, jako rodič si tam můžete udělat takový hodně rychle jako screen samého sebe, jakým způsobem doma tu komunikaci máte nastavenou. Je tam připravených zhruba 10 otázek, kde se prostě ptáme na to, jako kdo tu komunikaci vůbec začíná, o čem je, v jakém duchu, a pak vám vyleze nějaký jako shrnutí, jaký typ vlastně komunikátora jakoby jste. To znamená, jestli jste spíš jako člověk nastavený tak, že jako kontrolujete, to znamená, jste hodně jako technologický člověk. Máte tam prostě ten rodičovský zámek, tu kontrolu, ale ta komunikace, dejme tomu, jakoby je jako slabší a jsou tam takový 4 jako různý typy skupin, kam můžete jako patřit. A podle toho vám vlastně vylezou nějaké doporučení, jak s tím můžete pracovat, jak s tou komunikací jako můžete pracovat, co byste měl vědět, zkusit, jak o tom trošku jinak přemýšlet, než to, jak to máte nastavené. Je to hodně jako, není to dogmatický, je to hodně jako easy, ale může vám to pomoct o těch věcech trošku jinak jako přemýšlet a otevírat nějaké možnosti. A konkrétní nástroj, který já jako hodně doporučuji, my jsme vlastně v Outučku připravili takovou, formálně tomu říkáme rodinná dohoda. Já tomu vnitřně jako říkám rodinný slib, protože ten slib je pro mě závaznější a zároveň si myslím, že může lépe fungovat. Je to prostě taková jako PDF-ko, které taky najdete na Outu bezpečně v síti, můžete si ho stáhnout, můžete ho pak reálně podepsat a vyvěsit si ho klidně na lednici. A je to jenom postavené na nějakých jako pravidlech, které si sami vy s tím dítětem řeknete, co byste měli nebo neměli dělat, jak to bude u vás doma fungovat. Ale je to slib, který dává to dítě a který dává ten rodič. Například ten rodič se tam zavazuje, že prostě nebude křičet, nebude prostě jako, nebudou tam ty zákazy, nebude prostě trestat za něco, co to dítě udělalo, jenom kvůli tomu, že to byla chyba, protože prostě chyby se stávají. A to je potřeba se z toho naučit a jít jakoby dále. Ale to dítě se taky zavazuje k tomu, jako například, že ten mobil není tajemství. Prostě ten rodič má k němu přístup. On musí vědět, co se jako na tom mobile v tom online světě toho dítěte jakoby děje. Takže to nebude nikdy jako tajemstvím. A taky se domlouvají na tom, kde například to, ten mobil má místo v noci. Jo, ne doma jakoby pod polštářem, ale prostě někde, aby se to dítě jako bezpečně jako pohodě jako vyspalo. A jsou tam takový jako pár typů, které my jako doporučujeme se nad tím zamyslet. A co je důležité? Ta dohoda, ty pravidla, to není statická věc, jako když si to nastavíte v těch 8 letech, tak to nemůže zůstat stejný v 11 letech. Je prostě to dítě se vyvíjí, vy se vyvíjíte, ta komunikace se nějak vyvíjí, takže se k ní pravidelně máte vracet a jako jenom si to tak jako projde a říct si, jo, jako ještě tohle to má smysl, tohle už nemá smysl, něco jiného bude, když to dítě bude 15 let, že jo.
0: Trendy Express na Express FM.

0: Express. Trendy Express. Posloucháte pořad Trendy, dneska si povídáme o kyberbezpečnosti a to s ředitelkou nadace O2 Dominikou Herdovou. Dominiko, jaká jsou ta úskalí toho, když ta komunikace neprobíhá vůbec, anebo probíhá třeba nějakým právě tím negativním způsobem, to, o čem jsme se bavili, že tam vlastně ty děti mají stres, z toho je to pro ně komunikace, že má zase něco táta o mobilu, tyjo, tak...
1: Pacem! Jo, přesně. Ano, umím si to velmi živě představit. Pak se bude stávat pravděpodobně to, tak jako AI. Umělá inteligence tady prostě jako je. Je to chytrý pomocník do kapsy, kterého má každý jako sebou. My jako dospělí asi víme, nebo měli bychom vědět, jakým způsobem ho používat nebo nepoužívat. Je to prostě pomocník, kterým musím ho já kontrolovat, musím vědět, jaké informace tam sděluju. Jenomže ty děti. Pro ty děti je hrozně přirozené komunikovat vlastně jako prostřednictvím chatu, prostřednictvím mobilu. Prostě oni vědí, co je AI. Oni vědí, že když se tam něco zeptají, tak dostanou nějakou odpověď, co už nevědí, co je zatím. Neví, že ten nástroj je prostě připravený a je programovaný tak, aby vždycky vám vyšel, jakože by byl k vám milej, pozitivní a vyříká vám ty jako hezký věci. Ale co se pak může stát, je, že to dítě si zvykne vlastně svěřovat se s těma věcma, které ho trápí jako v životě, nejenom v online prostředí, se začne svěřovat prostě AI a ne těm rodičům a ne těm kamarádům, protože prostě, když doma bude ta komunikace postavená na přesně jak jste ukazovala, jak by neměla vypadat, ale jako ona tak vypadá a ty rodiče to ani nemyslí špatně, ale prostě v tom hektickém světě je to jako hrozně těžký si tohle to jako uhlídat. Ale pokud ta komunikace nebude nastavená dobře, tak ty děti se budou svěřovat AI. A proto jsme vlastně přišli s kampaní Moje máma versus AI máma, která vlastně to téma otevírá. My chceme, aby děti používali mobil, jako připojovali se, fungovali nějak jako bezpečně, ale a zároveň nechceme, aby se svěřovali s informacemi umělé inteligence, aby tam vkládali citlivá data, citlivá informace od toho, kde bydlí, přes toho, že si tam budou vkládat prostě informace z pasu, že si tam budou prostě citlivé informace o tom, co řeší, jestli jako nějaké zdravotní problémy, psychické problémy, nebo si tam prostě budou vkládat nějaké fotky, nějak, jako videa, cokoliv. Prostě ta bezpečnost má být o tom, že to dítě ví, že to není to prostředí, kde se má svěřovat a kde má sdílet ty informace, protože ty data prostě jako někde jsou a není bezpečné to tam dávat a proto na to v té kampani vlastně upozorňujeme a ta kampaň jako taková, že jsem viděla, že jste se začíná nadychovat, že jako vlastně tu kampaň popsat. Ona je vlastně udělána tak jako moderátor, pan Kvašovský, kalkulátor, je v roli moderátora, je tam vlastně jako kluk, Adam, a je tam vyzobrazená jako AI máma, prostě umělá inteligence a klasická máma, jako ta pravá máma. A vlastně moderátor dává nějaké otázky, ptá se jako ty skuteční mámy, kde bydlí, ona odpovídá, pak ty AI mámy, ona zase odpovídá a tak to graduje. Jo? Jsou tam prostě otázky, které gradujou, kde už se pak dostaneme tomu, jako s kým si píše, o čem si píše, samozřejmě máma neví, že jo? AI máma ví, protože ty informace tam jsou, ví to všechno, přesně to jako propíše, co všechno tam jako se sděloval. A vlastně výstupem z toho má být, nebo je, že na závěr si padnou jako reálná máma se svým synem do náruče a řeknou si, jo, to zvládneme, budeme si o tom povídat prostě jakoby více. A vlastně to řešení najdete na bezpečně v síti, kde jako nějaké návody prostě ty rodiče najdou, nějaké postupy taky, takže je hrozně důležité si ty věci jako vzájemně sdílet a používat jako nástroj na konkrétní úkol.

0: Jako v medzilidských vztazích je hrozně těžký někdy s někým vyjít. Prostě je to jako komplikovanější. Vyjít jako s chatem je vlastně jako hrozně jednoduchý.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy.
2: Jsem Alenka, AI od O2 a přináším vám informace o online bezpečnosti. Více na bezpečně v síti CZ. O2, sponzor pořadu.

0: Mým hostem v pořadu Trendy je dnes Dominika Hrdová, ředitelka nadace O2. Dominiko, samozřejmě to téma kyberbezpečnosti je strašně to je široký, prostě sharingy, umělá inteligence, kyberšikana, co na sociálních sítích, kam posílat fotky, kam neposílat, jak sdílet svoje děti na internetu, jako je to hodně. Vy se samozřejmě tohleto všechno, celý to velký téma, snažíte nějak zastřešit na tom webu bezpečně v síti.cz. Jak se v tom teď vyznat? Protože je možný, že nás někdo poslouchal, trošku se třeba chytnul za nos, řekl si, no u nás doma taky ta komunikace možná neprobíhá úplně, jak bychom chtěli. Tak když přijdu na ten web, jak se tam zorientovat a jak z toho prostě dostat co nejvíc potom i třeba pro tu schopnost lépe komunikovat na tohleto téma?
1: Já bych to rozdělila tak jako podle toho, v jaký role se jako nacházíte jako ten uživatel, který přijde na tu webovku. Vezmu to od rodičů, rodiče tam najdou, jak ten jednoduchý kvíz s 10 otázkama, hele, jak doma komunikujete, o čem komunikujete, kdo je iniciátorem, vyskočí vám prostě nějaký jako typ člověka, jak komunikujete doma, co vám vyhovuje, ale nějaké tipy a rady, jak s tím pracovat dále, aby ta komunikace mohla být trochu jiná, nechci říct lepší, ale prostě jako pro ty děti možná jako přijatelnější pro tu komunikaci, aby se vám jako zvěřovala. Rodiče tam najdou i podcasty, články o tom vůbec, jako co se děje ve světě v souvislosti s online bezpečností, co jsou jako trendy, na co si mají dávat, jaké výzvy jsou zrovna, jako, aby prostě věděli, co se kolem toho jako děje. Najdou tam i nějaký slovník kybermládeže, protože častokrát nerozumíme vlastně jako těm dětem, jak na nás mluví, protože anglicismus jede a tak dále. A samozřejmě tam najdete i spoustu jako videí, které si můžete prostě pustit buď sám jako rodič, nebo prostě společně s dítětem podle toho, co budete jakoby preferovat. Je tam toho hodně. A co je na tom to nejdůležitější je, že si dokonce můžete ještě filtrovat podle toho, jak staré děti máte. To znamená podle toho, jak staré děti máte, vám dáte rok a ono vám to vyhodí vlastně, co byste v tom věku tak nějak plus minus jako mohlo řešit, anebo podle téma. To znamená, jestli jako řešíte ve škole, že nějaká kyberšika, nevíte, jak se k tomu postavit jako rodič, nebo tam řešíte nějaký sexting, posílání si nějakých fotek, jako by čehokoliv, tak podle tématu tam najdete jako rodič. To platí i samozřejmě pro učitele, pro které tam taky máme vlastně překlopené materiály z O2 chytré školy, které jsme se vlastně 8 let věnovali, věci do výuky a tak dále. A funguje to úplně jako stejně, filtrujete, co potřebujete, co hledáte, jestli prostě jste prvnostupňový učitel, druhostupňový učitel, ale samozřejmě jsou tam i ty samotné výzkumy, i ten poslední, o kterém jsme se vlastně teďkon bavili, o tom, jak funguje AI, jak děti komunikují s rodičema doma, ale jsou tam i starší výzkumy a zároveň jsou tam nějaké informace grantovým programu, to znamená, jako nadace O2 dává i finanční podporu do škol, aby jsme trošku podpořili to, jakým způsobem můžou vzdělávat děti, učitele, ale i rodiče jako na školách. A pak je tam takovej jako stream pro děti. Je tam online vzdělávací hra Net Nights, kterou si můžete zahrát buď sama, nebo s kámošem, nebo v rámci výuky prostě až 30 dětí. Je to něco jako Člověče nezlob se, akorát je to taková jako deskovka, kde prostě házíte jako kostičkou. Panáček se posouvá po poli a vždycky, když se jako posune, tak se vám vyskočí otázka, jsou tam tři možnosti odpovědí, vy si vybíráte tu správnou. A pozor, tam je takový chyták, jo, aby jsme trošku podpořili čtenářskou gramotnost a takový jako chytráci to jenom tak jako neodklikávali je. Musíte se opravdu přečíst a snažit se odpovědět správně, protože když to neuděláte a odpovíte špatně, tak jdete zpátky. Vždycky jenom o ten jeden hod, ne úplně na začátek. A vždycky je toho součástí i vysvětlení, když odpovíte správně nebo špatně. Takže pro ty děti tam můžete najít i vzdělávací hru.
0: Jasně, takže takovou hravější formou, aby...
1: Gamifikovanou.
0: Dnešním tématem byla kyberbezpečnost. Dominiko, já vám moc děkuju, že jste byla naším hostem. Velice důležitý téma. Já za sebe doporučím ten výzkum, protože tam jsou opravdu jako podle mě čísla, které můžou českýho rodiče, smysl, nebo českýho člověka jako malinko šokovat. A já doufám, že tenhle ten šok ale přispěje k tomu, že ta komunikace se začne otvírat, zlepší se, protože si myslím, že pro každýho, že to všichni jako vnímáme, že to je strašně důležitý téma. Takže ještě jednou moc díky, že jste byla hostem a že děláte to, co děláte.
1: Děkuji za pozvání.
2: Trendy Express na Express FM.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek?
1: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz. Express. Music first.

0: Express FM uvádí hudební speciál. Express Edge.
1: Nezávislá hudební scéna. Edge. Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer, opět po týdnu se vám z vysílacího studia Express FM hlásí Petr s Pepou, společnými silami startujeme dvouhodinový hudební speciál Express Edge. Dnes tu s vámi budeme po 875. a i po těch letech sám sebe nepřestávám překvapovat. Nakonec se vám dnes dostane v podstatě popového dílu. Fakt, nějaký progresivní metaly a hardcory nechám odpočívat a vsadím na pestrou společnost z obou stran oceánu a jejich léty prověřené věci. Express Edge najdete na Facebooku, zveřejňujeme tam i playlisty od vysílaných epizod, včetně nejrůznějších kulturních typů. Pro všechno ostatní tu pak máte web expressfm.cz. American Music Club, který by dnes začneme, byla americká indie rocková kapela ze San Francisca. My se dnes v jejich diskografii zastavíme u pátého studiového alba Everclear z roku 1991. Konkrétně vás čeká single Why Won't You Stay. Příjemný poslech 875. dílu Express Edge vám přejí Petr s Pepou.
1: Express Edge
0: na Express FM.

Ve společnosti The Nation jsme se vrátili do roku 2013, tedy období, kdy tahle respektovaná formace ze Cincinnati vydávala svoje šesté album Trouble Will Find Me. Konkrétně doznívá věc názvem Demons. 25 let na scéně působí The Killers, kvartet z Las Vegas. Jejich zpěvák Brandon Flowers letos potvrdil, že kapela nahrávala nový materiál v Salt Lake City, pochvaloval si skvělou atmosféru, ale zároveň dodal, že novinky se dočkáme až v roce 2028.

To byly Death Cab for Cutie, kteří jsou zrovna na turné po evropských městech. Pokud byste je chtěli vidět živě, tak zítra máte možnost v Berlíně, konkrétně vystoupí v Columbian Halle. Doznívá jich starší track You Are Tourist, který hrají v závěru svého setu. Teď už ale Buffalo Tom a jejich hitovka Summer, která se hodí k babímu létu. Pochází z titulu Sleepy Eyes, který vyšel před 31 lety.

0: Pokud vím, tak Buffalo Tom u nás nikdy nevystoupili a nic nenasvědčuje tomu, že by se to v dohledné době mělo změnit. Nicméně na říjen mají také potvrzené koncerty v Belgii, Holandsku nebo Německu. Jejich kámoši Dinosaur Junior se do Evropy nechystají a až do února mají naplánovaná vystoupení po státech. My zařazujeme jejich starší pecku Feel the Pain. Dinosaur Junior v Express Edge.
1: Posloucháte Express Edge.
2: Edge na Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

Ale bohu na Express FM, kde právě posloucháte hudební speciál Express Edge. Pokud máte středu, jedná se o premiéru. Pokud pondělí, posloucháte nás v repríze, nicméně obě hudební várky jsou totožné. Před malou chvílí dozněla příjemná věc s názvem New York Morning, pocházející z šesté desky albumu z roku 2014. V rámci songu následujícího zazpomínáme na skvělého Marka Lenegena, který svoji vokální stopu zanechal nejen ve Screaming Trees, Gutter Twins či Queens of the Stone Age, ale i v projektu Soul Savers, od kterého vás čeká křehká skladba All the Way Down.

Před 35 lety vyslali skočtí Primal Scream do světa třetí desku Screamer Relika a bylo vymalováno. Tahle nahrávka je povinná pro všechny příznivce ostrovní indie scény. Také se na ní podíleli Andrew Weatherfall nebo The Orb. Vy jste poslouchali úvodní single Moving On Up. Společně s Tame Impala se teď vrátíme o 6 let zpět, tedy do období, kdy tento Australan občanským jménem Kevin Parker vydával čtvrtou desku The Slow Rush. Samozřejmě, že si ji celou nahrál sám. Lost in Yesterday je název následujícího tracku.

0: naší největší hale, a to v rámci turné k desce Dead Week. Jeho irští kolegové My Bloody Valentine tu vystoupili v červnu roku 2013 a fanouškům potvrdili status jedné z nejhlasitějších kapel světa. Představili tu materiál ze svých všech tří alb, včetně následující skladby Soon. My Bloody Valentine v Express Edge.
1: Express Edge.
2: S Petrem Novákem.

0: Analýza pořadu. Posloucháte hudební speciál.
1: Speciál na Express FM.

Příští měsíc, konkrétně 17. října, se v pražském klubu District představí James Lavell. Významná osobnost světové elektronické hudby, zakladatel legendárního labelu Movex a tvůrčí síla projektu Uncle, od kterého jsme vám nabídli instrumentálku Bloodstain. Na Express FM posloucháte hudební speciál Express Edge. Ve studiu jsou s vámi Petr s Pepou. Teď vás čeká remixová úprava tracku Rising Sun od Massive Attack.

u TV on the Radio je fakt, že jejich věc Wolf Like Me zazněla v úvodní scéně nového filmu o Spider-Manovi. Ale o novém materiálu, na který příznivci této americké party čekají 12 let, bohužel žádné zprávy. Dozněla skladba Will Do. Tři křížky neboli crossy si americký hudební projekt Chyna Morena z Deftones a Shauna Lopez z Far. Doposud stihli vydat dvě regulární desky a asi 6 EPček a dokonce se živě představit i u nás. Na jejich druhý desce zahostovali lidé jako LP nebo Robert Smith a my z ní vybíráme track Invisible Hand.

0: To byly Crosses, které nám ve finále dnešní první poloviny vystřídají Nine Inch Nails. Dnes se podívám na skvělou nahrávku With Teeth z roku 2005. Skvělou práci na ní odvedl slovutný Alan Moulder, který je podepsán pod produkcí. Ve studiu se potkal i s Richem Kostym nebo Davem Grohlem, který většinu skladeb nabubnoval. Nine Inch Nails a single Only v Express Edge.
1: Express
2: Express Edge
1: s Petrem Novákem.

0: Sledujte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
1: Edge.
0: Express Edge s Petrem Novákem.
2: Na Express FM vás dnes ještě jednou zdraví Petr s Pepou, tvůrci hudebního speciálu Express Edge. Doputovali jsme do jeho poloviny, takže ještě jednu hodinu vám budeme nabízet umělkyně, umělce a kapely, které dle našeho názoru stojí za vaší pozornost. Na začátku jsem říkal, že dnes nebudeme progresivní, ale spíše popový a toho se budeme držet v podstatě až do konce dnešního pořadu. Včera oslavil 59. narozeniny Brett Anderson, zpěvák kultovních Suede, kteří vtrhli na scénu se skvělým debutem a zamíchali britpopovými kartami. A právě ze zmíněného debutu si na úvod dnešní druhé půlky Express Edge zahrajeme single Metal Mickey.

Pro své dlouhé době jsem dnes šáhnul po čtvrté desce welšských Manic Street Preachers. Ti to měli v době jeho vzniku poměrně složité, protože ji nahrávali bez kytaristy Richieho Jamese. Ale všechno zlé je pro něco dobré a z titulu Everything Must Go se stal jeden z jejich nejúspěšnějších. Čekají vás The Horrors a věc s názvem Sleepwalk.

Čekám, že některý z domácích promotérů potvrdí koncert Block Party, kteří vydali novinku a poměrně čile koncertují po celé Evropě. Třeba 11. listopadu přibrzdí u našich německých sousedů a vy jste poslouchali jejich skladbu I Still Remember. Biffy Clyrock nám jezdí koncertovat pravidelně, letos byly headlinery premiérového ročníku Bloodfestu. Pro dnešek jsme šáhli po starší věci s názvem Different People.

posledních několik let vydávají Biffy Clyro alba pravidelně, my se v jejich diskografii zastavili u desky Opposites, která je v podstatě dvoualbem, ale nahrávací firma si ji rozhodla vydat i jako jedno album a to byla chyba. Nicméně celou desku otvírá doznívající Different People. Na závěr tohoto hudebního bloku máme připravenou další klasiku a sice Just Like Heaven od The Cure.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
2: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
1: Elektrikář?
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
3: Když chci říct...

podle mě jedna z nejlepších cover verzí Sweet Child of Mine, původně od Guns N' Roses. Podepsáni pod níž jsou Akasha se zpěvačkou Nene Sherry a na Express FM jsme s ní právě otevřeli pravidelný dámský blok. A samozřejmě jsou u toho s vámi Petr s Pepou. Dáme si gossip, vybírat budeme konkrétně z nahrávky Music for Men, kterou produkoval Rick Rubin. A vůbec to nedopadlo špatně, a to i přesto, že gossip jsou na desce poměrně popový. Tady je skladba Heavy Cross.

Celko dlouho vznikla druhá deska Sucker od Charlie XCX, nahrávala se ve studiích ve Velké Británii i v Americe a poměrně obsáhlý je i seznam producentů alba. Doznívá track Gold Coins. Před 30 lety to zabalili Suzy and the Banshees a to je velká škoda, protože tahle parta byla pro britskou nezávislou scénu poměrně zásadní. Na bubny ní dokonce jeden čas hrál Sid Vicious, na kytaru pak Robert Smith.

0: Suzy and the Banshees se skladba Kiss Them For Me pocházející z předposlední desky Superstition. V době jeho vydání se psal rok 1991 a asistentem při nahrávání byl sám Nigel Goodrich, bez kterého by řada umělců a kapel nebyla tam, kde momentálně jsou. Dnešní dámský blok ukončíme s Tony Halliday a Deanem Garciou, dvojkou, která působila jako Curve, a to až do roku 2005. Kuku je druhá deska z roku 1993. U jeho vzniku byli producenti Flat a Steve Osborne. My vám zahrajeme Sweetest Pie.
1: Express Edge
2: s Petrem Novákem.

0: Zápořadu. Posloucháte hudební speciál.
1: Speciál na Express FM.
2: Just give me one fine day of plain sailing weather and I can fuck up anything.

Frank Ten na Express FM otevřel finálový blok dnešní epizody Express Edge, a to songem Plain Sailing Weather. Čerstvě Frank oznámil, že trochu mění plány, co se koncertování týká, přece jen on je pověstný svým nasazením a má i zápis Guinnessovce. Zároveň oznámil, že příští ročník jeho festiáku Lost Evening se uskuteční v londýnské O2 aréně a bude na dlouhou dobu poslední. Jedná se o 4 koncertní večery. Následují Filter se starší hitovkou Take a Picture.

V době, kdy 30 Seconds to Mars vydávali svoje druhé album A Beautiful Lie, vzali je jako předkapelu na turné Linkin Park. Jared Leto se tak představil i fanouškům v pražské O2 aréně. Od té doby k nám ale jezdí už jen se svými 30 Seconds to Mars, od kterých jsme vám nabídli single To Kill. Spitalfields jsou takovou mojí starou láskou, poslouchám asi 25 let a moc rád se vracím k jejich desce Remembering Right Now. Ta přinesla i následující You Can't Stop.

Řady Taking Back Sunday se letos smrskly a z kvintetu je rázem trio. Jak to bude vypadat, ještě nevím, ale Mark a Eddie si založili novou kapelu s názvem Me. Více informací vám však nedodám, jenže jsme hráli z eponymní desky Taking Back Sunday s pořadovým číslem 5. A zároveň šlo o předposlední song v dnešním vydání Express Edge. Ano, je to tak, 875. díl končí. Petr s Pepou věří, že jste si uplynulé 2 hodiny vysílání užili. Pokud ano, je to ideální model. Pokud ne, škoda, ale tak jako tak to s námi můžete zkusit opět za týden ve stejnou dobu na stejném místě, to znamená ve středu od 21 hodin v premiéře, po případě v pondělí od 22 hodin v repríze, samozřejmě, že na Express FM. Oba vám přejeme krásné dny plné lásky, ale především kvalitní hudby, kdyby cokoliv, Express či na Facebooku, Express FM na webu. Pic a mír.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
0: Check-in?
1: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz. Music. First. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Úchvatná modrá kytara Epiphone, která kdysi patřila legendě Oasis Noelu Gallagherovi, se v nedávné aukci ve Worcestershire prodala za pozoruhodných 12 000 liber. Nástroj, o jehož koupi se starala aukční síň Littleton Auctions, byl součástí velké sbírky, kterou prodal syn Hugha Richardse, jenž působil jako zvukař ikonické britpopové kapely. Kytara v limitované edici, vyrobená v roce 1997, je pravděpodobně jedním z pouhých 5 identických nástrojů, které výrobce daroval Gallagherovi, než nakonec skončili u Richardse. K-popoví Stray Kids dosáhli 9x topu v Billboard Hot 100 a ti se po BTS odhlásili z možné nominace na Grammy. Tato informace přišla týden poté, co organizátoři Grammy potvrdili, že sekce asijského popu zůstane v této anketě. Dua Lipa, podle zdroje blízkého tohoto zdroje, letos novou hudbu nevydá, a to přesto, že údajně nás dělilo jen několik týdnů od pilotního singlu k novému albu. Album a vše okolo přijde až v roce 2027. S deskou se chystá a již jsou údajně zarezervované stadiony nebo stadion ve Velké Británii, kde by měla na několik termínů zaparkovat. Nejčastěji se mluví o Wembley, kde budou Noah Kahan nebo Harry Styles.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek?
1: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Express. Music first.